0: आरोग्यम दन्न संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमः। दीप ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनां दीपं सज्जते सर्वं संज्ञा दीपं सर्व सत्यम्। ओम शांति शांति शांति। विद एडोरेशन टू आवर Alakpuriji Siddha Peetha Parampara.
1: S úctou k naší Alakpuriji Siddha Peetha Parampara.
0: Our dear sisters and brothers.
1: Mé drahé sestry a bratři.
0: From different nations.
1: Z různých národů.
0: Here in our beautiful ashram.
1: Zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného v téhle země.
0: But

0: yogové a cvičící Mahaprabhujiho a Devpurijiho jogy v denním životě.
1: Afternoon, I got some inspiration.
0: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
1: What I should speak.
0: O čem bych měl mluvit.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji gave us too much.
0: Mahaprabhuji, Devpuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
1: And when children get too much,
0: a když děti dostávají příliš mnoho,
1: then children are spoiled.
0: Potom jsou ty děti rozmazlené.
1: Spoiled in that way.
0: A rozmazlené takovým způsobem.
1: We bring ice cream.
0: Jako když přinesete zmrzlinu.
1: Others said no.
0: Ostatní řeknou ne.
1: I want this color of ice cream.
0: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
1: Others said no.
0: A jiný zase řekne ne.
1: I want to eat cake.
0: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
1: Others said no.
0: A další
1: řekne, I want some good biscuits.
0: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
1: Others said, I don't want anything.
0: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
1: Because we have too much.
0: Protože
1: too much choice.
0: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
1: And between the First World War
0: po první světové válce
1: and Second World War
0: a druhé mezi první a druhou světovou válkou
1: we didn't choose any choice.
0: Neměli jsme nic na výběr.
1: Just take it.
0: Jenom prostě ber, co je.
1: And they were happy.
0: A byli šťastní.
1: And they learned lot.
0: A hodně se toho naučili.
1: I don't know, I was not here.
0: Já nevím, já jsem tady nebyl.
1: But for many people even this white sugar was not available.
0: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
1: And now we don't want to eat sugar.
0: A my dneska ani už nechceme cukr.
1: It's not healthy.
0: Že už není zdravý.
1: When I was here in this country,
0: když jsem byl tady v téhle zemi.
1: I was here in 1973.
0: Byl jsem tu roku 1973.
1: When it was a different government, government, different government.
0: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
1: But country did not change.
0: Ale ta země sama se nezměnila.
1: Vegetation did not change.
0: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
1: People did not change.
0: Lidé se nezměnili.
1: And that time was also some principles.
0: A v té době také byly určité principy.
1: So there was one doctor.
0: Byl jeden pan doktor.
1: She was my disciple, very good.
0: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
1: And she used to translate.
0: A byla překladatelkou.
1: And she said.
0: A ona říkala.
1: When we went for shopping or something.
0: Když jsme šli nakupovat nebo někam.
1: She said, take it.
0: Ona říkala, berte to.
1: Take as much as you can.
0: Berte, co jen jde.
1: You don't know, tomorrow will be here.
0: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
1: Today is beautiful apples, but tomorrow will not be.
0: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
1: There will be a banana, banana, banana.
0: Možná budou jen banány, banány.
1: But now we have everything and we don't want to eat this.
0: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
1: So humans are never content.
0: Lidé nejsou nikdy spokojení.
1: If you give this,
0: když jim dáte tohle,
1: they are not happy.
0: Nejsou šťastní.
1: If you give too much, they are not happy.
0: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
1: And some people, they want to say, no, I don't like this.

0: někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
1: And so is with all different kind of path we are doing.
0: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
1: And some things that I know everything.
0: A někdo si myslí, já už vím
1: všechno. I'm strong.
0: Já jsem silný.
1: But it is said.
0: Ale říká se.
1: O human.
0: O člověče.
1: O man.
0: O člověče.
1: Don't be proud of thy body.
0: Nebuď pyšný na svoje tělo.
1: And don't be proud of your little tiny knowledge.
0: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
1: You are running with a little needle.
0: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
1: In my powerful weapon.
0: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
1: But when come the big arrow?
0: Ale když přiletí velký šíp,
1: it's different.
0: To je něco jiného.
1: But this arrow is nothing.
0: Ale ten šíp není nic.
1: We have the gun.
0: My máme pušky.
1: That's also now nothing.
0: A i to teď už nic neznamená.
1: Bomb.
0: Máme bomby.
1: Atom bombs.
0: Atomovou bombu.
1: But still they are not happy.
0: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
1: Like these people, they are not happy.
0: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
1: And they are not happy, and they are makes others also confused.
0: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
1: Stay, remain.
0: Zůstaňte, zůstávejte.
1: And continue our path.
0: Pokračujte na naší cestě.
1: There are people with the ego or something.
0: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
1: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
0: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
1: So there's one story.
0: A tak je jeden příběh.
1: This story is about, it's called very ancient forest.
0: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
1: Even 10,000 years old trees.
0: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
1: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
0: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120?
1: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
0: až pojedeme do Himalají,
1: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram,
0: je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya,
1: and there is, how many, 500 years, or, no, how long is this banyan tree? More than thousands.
0: Tam je strom, kterému je
1: 3000 of the
0: kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
1: And still there.
0: A pořád tam je.
1: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
0: V lese bydlel velice příjemný yogi.
1: Peaceful.
0: Byl v klidu.
1: Very Viveka, full of Vivek.
0: Měl Viveku, byl plný Viveky.
1: Something like Arjun Puri.
0: Něco jako Arjun Puri.
1: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
0: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
1: And there was one tree very, very old.
0: Byl tam jeden velice starý strom.
1: About 35 people have to hold the hands so they can cover the branch or the trunk of the tree.
0: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
1: We don't know if the tree again grow and again grow or the neighbor grow, but it was like that.
0: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
1: No storm can break.
0: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
1: Tree was very proud of it.
0: A ten strom na to byl velice hrdý.
1: Grandfather, grandfather.
0: Byl to pra, pra, pra dědeček.
1: So that yogi Arjun Puri.
0: A tak ten yogi.
1: Look to this tree.
0: Se podíval na ten strom.
1: And became little bit sad.
0: A trošku se posmutněl.
1: Like our tree.
0: Tak jako tady ten náš strom.
1: So tree said to yogi Arjun Puri.
0: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
1: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
0: Maharaji.
1: Why are you so sad?
0: Proč jsi tak smutný?
1: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
0: Ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
1: He said, I am sad about you.
0: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
1: You are worried about me?
0: Ty máš obavy kvůli mně?
1: He said, yes, not only you, but all this forest and thousands and thousands of kilometers forest.
0: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
1: And I see their destruction.
0: Já totiž vidím jejich zkázu.
1: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
0: Ale to se nestane.
1: He said, yes, I know, you are very strong.
0: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
1: But there is one enemy, ale your enemy.
0: Je to jeden tvůj nepřítel.
1: My enemy?
0: Můj nepřítel?
1: I am so strong.
0: Já jsem tak silný.
1: It can come there. Hails,
0: můžou přijít kroupy,
1: storms,
0: bouřky,
1: earthquakes,
0: zemětřesení.
1: I stand through.
0: A já to přestojím, já to vydržím.
1: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
0: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
1: Who is that?
0: A kdo to je?
1: That is still not born.
0: Ale on se ještě nenarodil.
1: Still not born.
0: A on se ani nenarodil.
1: You are making sorrows.
0: A ty už se tím trápíš.
1: Maharaji, how do you know he's not born?
0: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
1: I know that your destiny.
0: Protože já vím, co je tvým osudem.
1: And your destiny has come clear.
0: A tvůj osud už je teď jasný.
1: And that is I know.
0: A to já vím.
1: So how strong is how big?
0: A jak teda je silný, jak velký?
1: He said it is about 15 centimeters wide.
0: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
1: And 20 centimeters long.
0: 20 centimetrů dlouhý.
1: Who? The old tree is laughing.
0: No, a tak ten starý strom se směje.
1: Like. Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
0: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
1: Where is that?
0: Kde je teda?
1: He is going to be born.
0: A on už se brzo zrodí.
1: Where?
0: A kde?
1: And blacksmith.
0: U kováře.
1: At the blacksmith?
0: U kováře?
1: Yes.
0: Ano.
1: What will be that?
0: No a co to bude?
1: that blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
0: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
1: And that's called the one, what we call the
0: X.
1: Tomu
0: se říká sekera.
1: Swamiji, all right, thank you.
0: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
1: Don't waste your time.
0: Neplýtvej tady časem.
1: Go and meditate.
0: Jdi a medituj.
1: He went away.
0: A tak on odešel.
1: After 20 years, Babaji came again.
0: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
1: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
0: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
1: And this big, big tree.
0: A ten mohutný strom.
1: Lying there at the dry wood.
0: Ležel tam jako uschlá kláda.
1: Guruji came.
0: Guruji přišel.
1: And looked there.
0: A podíval se tam.
1: And he said.
0: A řekl.
1: Pity.
0: Škoda.
1: I told him.
0: Já jsem mu to říkal.
1: But he said to this trunk of the tree.
0: No, a tak mluvil tomu padlému kmeni toho stromu.
1: Tell me please.
0: Prosím, řekni mi.
1: How this small axe cutted your whole forest?
0: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
1: He said, yes, Swamiji.
0: A on odpovídá, ano, Swamiji.
1: That axe didn't have that much power.
0: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
1: But my family members.
0: Ale můj vlastní člen rodiny.
1: My friends in this forest.
0: Moji přátelé v tomto lese.
1: They joined with X.
0: Oni se připojili k té sekeře.
1: What?
0: Jakže?
1: That long handle.
0: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
1: Our forest became that handle.
0: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
1: And joined with the X.
0: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
1: He gave the power.
0: A tím získala tu moc, tu sílu.
1: He said yes.
0: On říká ano.
1: Similarly,
0: a podobně,
1: you come to achievement,
0: vy něčeho dosáhnete,
1: to your sadhana,
0: skrze svou sadhanu,
1: many, many years,
0: mnoho, mnoho let,
1: but be careful,
0: ale buď dávejte si pozor,
1: some negative elements comes.
0: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
1: They have like mental disease.
0: Něco jako mentální onemocnění.
1: That's called schizophrenia.
0: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
1: Hallucination.
0: Halucinace.
1: There are different kind of schizophrenia and depressions.
0: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
1: And that can give us that.
0: A to nás
1: může destroy.
0: To nás může zničit.
1: And so that's called blackmailing.
0: A tomu se říká vydírání.
1: Therefore, Mahaprabhuji said,
0: Mahaprabhuji proto řekl,
1: Satguru Satsangyari Olu Avere, Olu Avere Nen Bharjavere, I am longing for those people who have a satsang.
0: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
1: Doesn't matter your guru or my guru.
0: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
1: Or her guru.
0: Nebo její guru.
1: Or their guru.
0: Nebo jejich guru.
1: But when there is Satguru is.
0: Ale tam, kde je Satguru.
1: Then is one.
0: Tam je jednota.
1: And Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji řekl.
1: Sometimes I can't see any bhakta.
0: Někdy nevidím žádné bhakty.
1: Who is for the satsang?
0: Kteří přišli na satsang.
1: And I'm a tear for my bhaktas.
0: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
1: Love.
0: Láska.
1: Love is strong.
0: Láska je silná.
1: And love you cannot hide.
0: A lásku nedokážete schovat.
1: And you cannot destroy that love.
0: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
1: And that is within you.
0: A to je ve vás, uvnitř vás.
1: This body have no strength.
0: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
1: That mind have some strength.
0: Mysl určitou sílu má.
1: But mind becomes also very weaker.
0: Ale i mysl velice zeslábne.
1: When the love is there.
0: Když je tu láska.
1: And what is that love?
0: A co je ta láska?
1: The spiritual God's knowledge.
0: Duchovní božské vědění.
1: There's only one word, love.
0: Je jenom jedno slovo, láska.
1: Do you write? I don't know any Czech language.
0: Nevím, jak se to píše v češtině.
1: Do you write the loves?
0: Píšete lásky?
1: Yeah. No. Yeah. But when many are okay, but still is love, not loves.
0: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
1: That's it. So even you make a multiply.
0: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
1: Like God is only one God.
0: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
1: Only one God.
0: Jenom jediný.
1: You may say God Krishna.
0: Můžete říkat Bůh Krishna.
1: God Rama.
0: Bůh Rama.
1: Shiva.
0: Shiva.
1: Or God Jesus.
0: Nebo Bůh Ježíš.
1: Or any gods.
0: Nebo jakýkoliv Bůh.
1: So we said God Jesus.
0: A tak říkáme Bůh Ježíš.
1: God Ram.
0: Bůh Ram.
1: God Krishna.
0: Bůh Krishna.
1: This is the only Krishna. These are only the name. This.
0: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
1: But only one is that is God.
0: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
1: G-O-D.
0: Ať už je to on nebo ona.
1: And so God is Brahma.
0: A Bůh je Brahm.
1: G is a generation.
0: G,
1: generating.
0: To je ta generace, ten se generuje pořád.
1: And O is that strength, the power.
0: O je ta síla, ta moc.
1: And D is that again destroying.
0: A D je ten, co opět je zničeno.
1: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
0: A to je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
1: But we can give them other names.
0: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
1: Therefore, as much as you are developing spiritual,
0: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím jste v nebezpečí.
1: As much as you spiritual develop,
0: čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím více je nebezpečí.
1: So therefore you have to take care.
0: A proto musíte si dávat pozor.
1: Like today newborn child.
0: Tak jako když dneska narozené děťátko.
1: But you have to take care.
0: A musíte o něj pečovat.
1: There can be many different kinds of infections.
0: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
1: So you are now born a spiritual soul.
0: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
1: But there are many negative the infections.
0: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even they the rakshasas came as a Shiva.
0: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
1: As exactly like a Shiva.
0: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it is Shiva.
0: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was rakshas.
0: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
1: Night he becomes a rakshasa.
0: V noci se stal rakshasou.
1: And nobody could kill him.
0: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So they tried to take his head away.
0: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
0: Ale rakshasové mají sílu se znova oživit.
1: That time ultimately only can do the Shakti.
0: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
0: Shakti.
1: Devi.
0: A Devi.
1: She knows and she can destroy that rakshasa.
0: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
1: So we have to come to the satsangs.
0: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody that rakshasa.
0: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
1: You remember in the Satyuga, churning of the ocean.
0: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
0: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
0: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That the immortal.
0: Tam nesmrtelnost.
1: Who will drink? They will become immortal.
0: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.

0: Ok. Well, God have to make also trick.
1: A i Bůh musí občas dělat triky.
0: Have to become.
1: Tak to musí se to stát.
0: Sometimes God have to become different form.
1: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
0: He can become like a woman.
1: Může se projevit jako žena.
0: Or woman can become like a man.
1: A nebo žena se může projevit jako muž.
0: Or can become a half animal and half a human.
1: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
0: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
1: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura na půl
0: half,
1: na půl člověka.
0: Half fish,
1: na půl ryba,
0: and half human.
1: A na půl člověk.
0: That word is called Matsya.
1: Tomu se říká Matsya.
0: Matsya incarnation.
1: To je ta inkarnace.
0: Out of the 24 incarnations.
1: Jedna z těch 24 inkarnací.
0: So, if Vishnu will come,
1: a pokud přijde Vishnu,
0: Rakshasas will not accept.
1: Rakshasové to nepřijmou.
0: If Shiva comes,
1: kdyby přišel Shiva,
0: neither devas will be happy nor the Rakshasas will happy.
1: Ani dévové, ani rakšasové z toho nebudou šťastní.
0: Because he balance takes care of them.
1: Protože on to všecko vyváží, on se o všechno postará.
0: Otherwise the rakšasas will destroy whole earth.
1: Jinak by rakšasové zničili celou zem.
0: And Brahma? Also they will not like.
1: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
0: So Vishnu come as a woman.
1: Tak Vishnu přichází se projeví jako žena.
0: What was her name?
1: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
0: Mohini. And what is a Mohini?
1: A co to znamená Mohini?
0: What? A beautiful.
1: Překrásná.
0: Attractive.
1: Atraktivní, přitažlivá.
0: It is so beautiful.
1: Je tak překrásná.
0: So even some rishi who don't want to see the woman.
1: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
0: And she was walking like this.
1: A když ona tam takhle projde.
0: He will only look.
1: Tak on by se jenom podíval.
0: And once again he will look like this.
1: A už se neudržel znova.
0: Yes. You will see twice.
1: A tak se musíte podívat dvakrát.
0: Or a man.
1: A nebo muž.
0: A beautiful.
1: Krásný muž.
0: Yeah. And this lady don't like any woman.
1: A když ta žena nemá.
0: And she's typing.
1: Něco píše na počítači, něco píše.
0: Man is walking.
1: A ten muž tam projde.
0: Like our Om Prakash.
1: Tak jako náš Om Prakash.
0: And this woman said.
1: A ta žena řekne.
0: Attraction.
1: To je ta přitažlivost.
0: That is called the iron.
1: A to je jako to
0: železo. And magnesium.
1: A magnet.
0: No, this boat.
1: Oba jsou přitahování.
0: Mohini came.
1: A tak ta Mohini přišla.
0: Beautiful dance.
1: Překrásně tancovala.
0: And she had nectar in her armpit.
1: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
0: But then she said, I will give you the nectars.
1: A pak říká, já vám ten nektar dám.
0: Stand here, don't fight.
1: Nebojujte, stoupněte si tady.
0: Everybody just hold your cup.
1: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
0: And I have this my pot.
1: Já tady mám tu nádobu.
0: And I will pour in your glass.
1: A já vám naleju do vašich skleníček.
0: But it was one pot had two parts.
1: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
0: You know?
1: Víte?
0: About 30 years ago already.
1: Už je to asi přes 30 let.
0: A little more.
1: Nebo možná víc.
0: They made a thermal pot. thermos,
1: ty termosky.
0: And they had the two parts.
1: A tam měla dvě části.
0: One side was milk tea.
1: V jedné bylo ten čaj.
0: Other side was herbal tea.
1: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
0: only one thermos.
1: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
0: Only you press this finger or this finger.
1: A de, mohli jste si to přepínat.
0: Yes or no?
1: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
0: Do you know?
1: Tak vy pamatujete si to? Znáte to?
0: So, when the devas came,
1: a když ty bohové přišli,
0: the Mohini was giving this side,
1: tak Mohini nalévala z téhle strany,
0: and that was the devas.
1: A to byly pro ty devy.
0: They were drinking and they were ramil, happy.
1: A oni se napili, byli z toho šťastní.
0: Other side was soma.
1: A na druhé straně byl soma.
0: Alcohol.
1: To byl alkohol.
0: And it gave into rakshasas.
1: A to dostali ty rakshasové.
0: And rakshasa liked alcohol.
1: No a rakshasům chutná alkohol.
0: So the devas was happy.
1: Ty dévové byli šťastní.
0: And the rakshasa was.
1: A rakshasové
0: byli. Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
1: A tak jeden rakshasa.
0: That must be the Vishnu.
1: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
0: There must be something wrong.
1: Tady je něco, tady nehraje.
0: There is something black in the my dal, in my rice.
1: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
0: So he ran other side and changed like a deva.
1: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
0: And he put his hand only like that.
1: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
0: And Mohini put it in his.
1: A Mohini nalila jemu.
0: He drank.
1: A on se toho napil.
0: And Mohini, Vishnu get, oh, this is rakshasa.
1: A Mohini ten Vishnu řekl, aje, to je rakshasa.
0: Put the Sudarshan chakra.
1: A hned se objevila Sudarshan chakra.
0: Rakshasa ran just 10-15 meters.
1: A rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
0: And chapped the neck of the rakshasa.
1: A hlava a usekl mu, jeho hlava upadla byla, usekl mu hlavu.
0: The rakshasa said.
1: A rakshasové řekli.
0: One head here and half body here.
1: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava tam na půl.
0: And this mouth is talking.
1: A jeho ústa ještě mluvila.
0: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
1: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
0: The my nectar went in my navel.
1: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
0: Where is the nectar?
1: Kde je ten nektar?
0: In nabi.
1: In nabi.
0: From here, but here is a raw material.
1: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je to
0: reality
1: jenom,
0: is here.
1: Ta skutečnost je tady.
0: That became called the Rahu and Ketu.
1: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
0: In these nine planets.
1: V těch devíti planetách.
0: And out of these two is Rahu and Ketu.
1: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
0: And that Rahu is the head.
1: A ten Rahu to je ta hlava.
0: And Ketu is the trunk.
1: A Ketu je ten trup, to tělo.
0: And Rahu said.
1: A Rahu řekl.
0: Vishnu, be careful.
1: Vishnu, dávej si pozor.
0: I will not let your any work successful.
1: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
0: I
1: úspěšná.
0: Will make destroy.
1: Já tady budu ničit.
0: And so the Rahu and Ketu.
1: Tak Rahu a Ketu.
0: And Saturn.
1: A Saturn.
0: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
1: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
0: Let's say we are not talking about astrology.
1: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
0: But.
1: Ale.
0: One drop of this nectar.
1: Jedna kapka toho nektaru.
0: Or one drop of the poison.
1: A nebo jedna kapka jedu.
0: So, Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
1: Mahaprabhu ve své vigyandi dítě.
0: He said,
1: říká,
0: that in the satsang, in some kusanga comes.
1: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
0: then is like a bite of a poisonous snake.
1: Je to jako když kousne jedovatý had.
0: And that with a poisonous snake only bite one.
1: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
0: But such a negative person who comes can bite more.
1: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
0: So therefore in Vigyandip Gita Mahaprabhuji said,
1: a proto Mahaprabhuji říká ve Vigyandip Gita,
0: listen the Sadguru's vakyas.
1: Poslouchejte slova Sadgurua.
0: A real saint.
1: Skutečného světce.
0: Not this who is the schizophrenic.
1: Ne těch, kdo jsou
0: depressive.
1: Ty schizofrenici.
0: Anger.
1: Ty, kdo jsou plní hněvu.
0: If someone say I will destroy.
1: Pokud někdo říká, já budu ničit.
0: That one is not good. It means that is mentally ill.
1: To znamená, to v tom není nic dobrého. To znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
0: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
1: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
0: Therefore Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji řekl.

0: Neký.
1: Oh, my mind.
2: Oh, má mysli.
1: Mahaprabhu ji doesn't tell you.
2: Mahaprabhu ji to neříká vám.
1: But he is telling himself.
2: Ale říká to sám sobě.
1: It means all bhaktas we should be telling to whom? To our mind.
2: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
1: Mind can kill you.
2: Mysl vás může zabít.
1: Mind can destroy you.
2: Mysl vás může zničit.
1: Mind can liberate you.
2: A mysl vás může osvobodit.
1: Always you must every morning say, oh my dear mind.
2: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
1: I worship you.
2: Uctívám tě.
1: My mind.
2: Má mysli.
1: Yes.
2: Ano.
1: Otherwise your mind becomes angry.
2: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
1: Splitting.
2: Rozdělí se.
1: Yes. Separating people.
2: A bude rozdělovat i lidi.
1: One ashram separating to the second ashram.
2: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
1: It's like when one family have three children.
2: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
1: Or four children.
2: Nebo čtyři děti.
1: Either they will separate everything first before.
2: Buď to si to všechno rozdělí.
1: Or when parents died.
2: Nebo když rodiče zemřou.
1: Then three persons.
2: Tři lidi.

0: the sisters, brothers, etc.
1: Bratři, sestry.
0: I want to have one piece of big piece of my cake.
1: Já chci jenom velký kus toho dortu.
0: Other said, no, you get only corner.
1: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
0: Third said, no, completely half-half.
1: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
0: Then mind is so happy.
1: No a mysl je potom tak šťastná.
0: Yes.
1: Ano.
0: You will get only 20%.
1: Ne, dostaneš jenom 20%.
0: And from 20% you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%, he gets...
1: Ty dostaneš 15%.
0: Lawyer.
1: Zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
1: No a pak budete prodávat ten
0: majetek. And you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santosh.
1: Tak jako naše Santosh.
0: Name is Santosh.
1: Jmenuje se Santosh.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make Santosh for all.
1: A ona tu Santosh nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál ten...
0: And you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So, from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%...
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: गलियां छोटी, the path is very narrow.
1: Ta cesta je velice úzká.
0: This side is Kusanga.
1: Na téhle straně je Kusan.
0: This side is the enemy.
1: Na téhle straně jsou nepřátelé.
0: It's very narrow.
1: Ta stezka je velice úzká.
0: This side is Rakshasa.
1: Na téhle straně jsou Rakshasové.
0: This side is the wild animals.
1: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
0: Galiyan choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
1: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
0: They will many, they will try to throw down in other side.
1: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
0: And what more dangerous?
1: A co ještě víc nebezpečné?
0: Because of the night is very dark.
1: Protože ta noc je velice tmavá.
0: High clouds.
1: Ty mračna jsou vysoko.
0: Otherwise can be from the stars little bit light.
1: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
0: But it is dark and dark and dark.
1: Ale je to temno, temná temnota.
0: What kind of darkness?
1: Jaká je to temnota?
0: Ignorance, ignorance, ignorance.
1: Nevědomost, nevědomost,
0: nevědomost. We don't know what was in our past life.
1: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
0: And we don't know what will happen in one second.
1: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
0: That is called darkness.
1: A tomu se říká temnota.
0: We may make so many plans.
1: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
0: It is my.
1: Tohle je moje.
0: My, I will enjoy.
1: Tohle si užiju, to je moje.
0: That.
1: Tamhle to, tohle to.
0: But mutti band kar aya aur haath khule jaya. When you were born,
1: když jste se narodili,
0: you came with a closed fist.
1: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
0: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
1: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
0: But when you will die,
1: ale až budete umírat,
0: your hands will remain.
1: Vaše dlaně budou otevřené.
0: So we don't know what you brought with.
1: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
0: But the death will say, open your palms.
1: Ale smrt řekne jen otevři.
0: Show me.
1: Ukaž.
0: Leave it everything here.
1: Nech všechno nech tady.
0: Yes?
1: No.
0: Yes or no?
1: Je, ano nebo ne?
0: So that is a darkness.
1: A to je ta temnota.
0: We don't know what will happen next minute.
1: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
0: In India we say it.
1: V Indii říkáme.
0: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
1: Dobrá.
0: You are talking about tomorrow.
1: Mluvíš o zítřku.
0: But you don't know what about one second.
1: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
0: Therefore, between this one second, take name of God.
1: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
0: Mahaprabhuji. That is our liberation.
1: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
0: so,
1: je naše osvobození.
0: Ignorance is the darkness.
1: Tak ta nevědomost, to je temnota.
0: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
1: A ta cesta je velice kluská.
0: Yes, now I when I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: And then it was I came on 3rd March 1973.
1: Bylo to 3. března 1973.
0: To Czechoslovakia.
1: Do Československa.
0: And there was so much snow.
1: A bylo tady tolik sněhu.
0: And morning I just went out.
1: A ráno jsem vyšel jenom ven.
0: And I was poured down.
1: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
0: I said, so slippery.
1: A já jsem říkal, takhle to klouže.
0: Okay. In 1977.
1: A v roku 1977.
0: Or 76.
1: Nebo 76.
0: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
1: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
0: Unfortunately, she was died.
1: Už na neštěstí zemřela.
0: And So I had my room.
1: Měl jsem tam svůj pokoj.
0: Then Mataji had her room.
1: Tam byl potom Mataji na pokoj room. A tam byl pak obývák.
0: And she wanted to teach me German language.
1: A ona mě chtěla učit němčinu.
0: One day I said yes.
1: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
0: Other day I said, when I didn't like.
1: A když se mi to pak nelíbilo.
0: Mataji, I am still your guru.
1: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
0: You teach me.
1: Ty že mě budeš učit.
0: It was this. But she put me with television, ano, black and white.
1: Ona mi tam dala černobílou televizi.
0: And there was children films and like this.
1: A tam byly nějaké dětské pořady, dětské filmy.
0: And you all know, exactly 12 was finished.
1: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
0: National hymny.
1: Byla národní hymna večer o půlnoci.
0: But now there's no national.
1: A dneska už to není.
0: 24.
1: Dneska už to vysílá pořád.
0: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
1: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
0: On the Christmas.
1: Na Vánoce.
0: And we want to be midnight till midnight.
1: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
0: It was about 17 degrees minus.
1: A bylo asi minus 17 stupňů.
0: A lot of snow and it suddenly became frozen.
1: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
0: And Mataji said,
1: a Mataji
0: now řeknul, 12 the bell will ring in the church.
1: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
0: I'm not making a joke.
1: A já si nedělám legraci, to není vtip.
0: You will say the Swamiji is telling now something and something.
1: A vy řeknete s vámi, že teď něco je, tak povídá.
0: I give you practical experiences.
1: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
0: So there was a balcony.
1: Byl tam takový balkon.
0: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
1: A ten balkon byl asi 1,30 m.
0: And 3.5 meters long.
1: 3.5 metru dlouhý, asi jenom 1,30 m široký.
0: And there was down, we were in second floor.
1: My jsme byli v druhém patře.
0: And the people they chopped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromu.
0: So, Mataji said, I said, when is the bell? She said, now it will be, you can listen.
1: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes,
1: a měl jsem
0: slippery.
1: Ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and slippery.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was
1: a během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing.
0: Eh?
1: Railing.
0: Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkala.
0: And she closed again.
1: A zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Na to taky.
1: So, that's very nice. Shri Pran Bhagwan ki jai. So, there are different kind of path.
0: Tak jsou různé druhy cest.
1: We have yoga.
0: My máme jogu.
1: Word is only yoga.
0: A to slovo je jenom yoga.
1: Like only God.
0: Tak stejně jako je jenom Bůh.
1: God or yoga.
0: Bůh nebo yoga.
1: Now we give the name.
0: A my tomu dáváme jména.
1: Just Eric, who brought this more message.
0: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
1: Now yoga in daily life.
0: A teď yoga v denním životě.
1: Is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
0: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
1: And there I begin to learn from Guruji.
0: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
1: I was going to school.
0: Chodil jsem do školy.
1: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
0: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
1: How many books have been published?
0: Kolik knih už bylo vydáno?
1: How many thousands of the books are sold?
0: Kolik tisíce knih už je prodáno?
1: In Czechoslovakia time.
0: Jenom v Československu.
1: In communist time.
0: Za komunismu.
1: The first book was published thousands in the Slovakia, what do you call? Zvolen.
0: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
1: And then in the Prague.
0: A potom v Praze.
1: Which big company called Moravka and then another one more.
0: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydal.
1: Communist time under Yuga in Yugoslavia on Hungary, books was how many thousands, and in Christmas day, one week or ten days before Christmas, about 2,000-3,000 books were sold.
0: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
1: And many people that time was immigrating.
0: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
1: And they had all the time, they had their book. Yoga and their life in Guruji's, Mahaprabhuji's photos, and they went to Australia, America, many countries.
0: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedně, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhujiho, Holy Guruji fotku a tu si nesli.
1: How many books in German language?
0: Kolik knih v
1: němčině, Croatian, Slovenian,
0: ve slovenštině,
1: etc.
0: A tak dále.
1: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
0: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
1: Must not be that who came to me and got a blessing.
0: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
1: And one book, how many people have been learned from that one book?
0: A kolik lidí učilo podle jedné knihy?
1: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
0: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
1: And still, it is you who brought this.
0: Ale jste to vy, kteří tohle to.
1: I am only medium.
0: Já jsem jenom prostředníkem.
1: But you learned, you understood.
0: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
1: You got benefit.
0: Dostalo se vám toho.
1: You are giving.
0: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
1: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
0: A mnoho lidí učí jogu v denním životě a vydělává se tím peníze.
1: Why not?
0: Proč ne?
1: I'm happy.
0: Já jsem šťastný.
1: That at least they have something.
0: Že aspoň něco mají.
1: So therefore yoga in daily life has become that system.
0: A tak yoga v denním životě se stala takovým systémem.
1: And that's just the name yoga in daily life.
0: A to jméno je yoga v denním životě.
1: But in reality it is only yoga.
0: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
1: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
0: Ale právě že yoga v denním životě má určité

0: techniky a poselství mistrů.
1: Swami Shivananda, Rishikesh.
0: Swami Shivananda z Rishikeshe.
1: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
0: Podle Swami Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
1: In whole world there is Shivananda yoga schools.
0: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
1: And that is very sattvic, very good.
0: A to je velice sattvické, velice dobré.
1: Shivananda practice, everything is very, very good.
0: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
1: They are not changing always.
0: Oni to pořád nemění.
1: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
0: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
1: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
0: Ty jogové školy Swami Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
1: There was a Iyengar.
0: Byl taky Iyengar.
1: That was a acrobatic yoga.
0: Byla taková akrobatická yoga.
1: And many people like that.
0: A mnoho lidem se to líbilo.
1: And he's also millions of people. Millions.
0: On taky oslovil miliony lidí.
1: So there are many good yogis.
0: A taky mnoho dobrých jogínů.
1: They gave the message of the yoga to the whole world.
0: Kteří dávají to poselství jogy celému světu.
1: And out of them we are also.
0: A my jsme jedním z nich.
1: But sometimes, like some fruit is got rotten.
0: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
1: And they are like a water bubble.
0: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
1: So you should not fall into the water bubbles.
0: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
1: So practice. Slowly.
0: Cvičte pomalu.
1: Take care of yourself.
0: Dbejte o sebe.
1: And if anyone begins to talk something negative.
0: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
1: That time you have to show your like a Shiva.
0: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
1: What they call the Shilab dance.
0: Co znamená ten?
1: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
0: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
1: Weapon.
0: Zbraň.
1: And blessing.
0: A požehnání.
1: What do you want?
0: Co tedy chceš?
1: Holy Guruji said to me.
0: Holy Guruji mi řekl.
1: When I was coming back from the school.
0: Když jsem se vracíval ze školy.
1: And something learned or not?
0: A něco jsem se naučil nebo ne?
1: Didn't clean.
0: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
1: So Guruji said.
0: A tak Guruji řekl.
1: I said yes.
0: Ano.
1: Do you need a laddu?
0: Potřebuješ tady ladu?
1: Koláčka?
0: Koláček, sladkost?
1: Or a stick?
0: A nebo tu hůlu?
1: I said ladu.
0: A já jsem řekl to ladu.
1: Mam. So there is a both. We have to be strict.
0: A tak my musíme být přísní.
1: And we have to be very soft.
0: Musí to být obojí.
1: So when some people are try to make you stupid.
0: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
1: So therefore Mahaprabhuji said in his Vijnanadip Gita.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vijnanadip.
1: From there you go away.
0: Odkud jdete pryč?
1: If you cannot, then close your ears.
0: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
1: Yeah. Or walk it away.
0: A nebo radši prostě odejděte pryč.
1: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people, they are we remain very less.
0: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch je stále méně a méně.
1: And there many many years disciples.
0: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
1: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
0: Vampire.
1: Yes.
0: Víte, jak je to? Ty rakšasové zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
1: Did you see that Dracula's dance?
0: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
1: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
0: Tam, kde tancovali, nebylo je vidět zrcadle.
1: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
0: No a takhle takoví lidé taky vy je neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
1: And then they will dance with them.
0: No a potom si s nima zatančí. Potom to roztančí.
1: And they hug them.
0: A oni je potom obejmou.
1: Here.
0: A tady potom.
1: That's finished.
0: A je po všem.
1: It is that rag. So that. Poison gone in.
0: A ten jed vás potom už zasáhne.
1: And very soon after biting in few hours.
0: A brzo potom co vás kousnou za několik hodin.
1: Yeah, it didn't sound like this.
0: Už máte taky takové zuby.
1: What to do?
0: Co si počít?
1: That's why. So sometimes even you are against your guru.
0: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
1: Your guru vakya.
0: Vaše guru vakya.
1: You lost it.
0: Ztratili jste ta guru.
1: You know what will happen?
0: A víte, co se stane?
1: Your ego.
0: Vaše ego.
1: Your attachment.
0: Vaše připoutanost.
1: Your proudness.
0: Vaše pýcha.
1: You think I am bigger now.
0: Teď si myslí, já jsem teď ten velký.
1: But we are not. We are always humble.
0: Ale my jsme vždycky
1: pokorní. We should be humble to all.
0: Měli bychom mít pokorní.
1: Even if the rakshasa, we should say thank you, hari om, and I go.
0: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
1: No argument, no argument.
0: A odejít, žádné hádky.
1: Take your yoga mat.
0: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
1: Open your boot of your car.
0: Otevřte si kufr u auta.
1: Inside.
0: Schovejte si tam tu
1: key.
0: Matku.
1: Hari Om.
0: Nastartujte a
1: Dracula can run behind you.
0: Dracula možná za vámi poběží.
1: Yes.
0: Ano.
1: They can come as a horse.
0: Mohou přijít jako koně.
1: Many, many things.
0: Mnoho, mnoho věcí.
1: Therefore, Gurudev, protect us.
0: A proto Gurudev ochraňuje nás.
1: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
0: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
1: Was destroyed by little axe.
0: Který byl zničen tou malou sekírkou.
1: And if not that.
0: A kdyby to nebylo tak?
1: Then they will get into your stomach.
0: Pak se vám dostanou do žaludku.
1: Yes, your enemy will enter in your stomach.
0: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
1: I don't know, but there was one story about something.
0: Nevím, ten příběh byl.
1: One very alcoholic person.
0: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
1: So he was so alcoholic.
0: A on byl tak teda na tom alkoholu.
1: Couldn't give up.
0: Že se to nedokázal vzdát.
1: He tried to give up.
0: Snažil se to zříci.
1: But alcohol didn't want to give him up.
0: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
1: So one day he gave up.
0: A tak jednoho dne se toho vzdal.
1: And he said, I will not be it.
0: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
1: And then the story is something different, but I forgot.
0: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
1: So that rakshasa.
0: A ten rakshasa.
1: Who want to destroy you?
0: Který vás chce zničit.
1: Went like a little like this with alcohol in the bottle.
0: Se proměnil maličkého něco maličkého do té alkoholové lahve.
1: And that your enemy is laughing.
0: A ten váš nepřítel se pak směje.
1: Now with this alcohol I will go in your stomach.
0: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
1: Then I will destroy you.
0: A pak tě zničím.
1: I give you example.
0: Dám vám příklad.
1: Mighty our beautiful tree.
0: Tenhle náš krásný mocný strom.
1: No one could think.
0: Nikdo si ani nepomyslel.
1: That this tree can break.
0: Že tenhle strom se může zlomit.
1: Why this tree broke?
0: A proč se zlomil ten strom?
1: Because there were some worms inside.
0: Protože uvnitř byl nějaký červy.
1: Like the termites.
0: Něco jako termiti, mravenci.
1: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
0: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
1: And with the storm fall down.
0: A potom při bouřce to padlo.
1: Inside these bugs have so much eaten.
0: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
1: The trunk is lying there.
0: Podívejte se, ten kmen tam leží.
1: You can walk in and out.
0: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
1: So, also like a diabetes.
0: Tak jako je to diabetes.
1: Diabetes like same thing.
0: Cukrovka je to. Yes. Stejně.
1: So, Likewise, a negative people in the satsang comes.
0: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
1: They are not coming to the satsang.
0: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
1: Therefore, it is said.
0: A proto se říká.
1: Hoshiyar re na bande, mat jana bhul thaga ke. Ye nagri hai thagon ki, thagti hai dam pila ke. So this I will, Aslaram ji bhajan is very beautiful. Holy Guruji often was singing this bhajan early morning, 3:30.
0: Tohle je Aslaram ji bhajan, velice krásný. Guruji ho často zpíval v 3:30 ráno.
1: And said to me, he called me.
0: A vždycky mě zavolal.
1: Glass water.
0: Říkal, sklenici vody.
1: Yes, Guruji.
0: Ano.
1: Sit down.
0: Posedni si.
1: Mala pero. Meditate.
0: Meditate.
1: Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend,
0: o můj přítele,
1: be alert.
0: Buď bdělý.
1: Hoshiyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke. Don't be cheated.
0: Nenech se podvést.
1: Ye nagri hai thagon ki. This city is the city of the cheaters.
0: Tohle město, to je město podvodníků.
1: Pila ke dam pila karke with alcohol and this, they will pull you down.
0: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
1: It means ignorance.
0: To znamená nevědomost.
1: So there are so many great saints.
0: Je tolik velkých světců.
1: Look, Paramhansa Ramakrishna.
0: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
1: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
0: A jeho manželka.
1: Both great. Holy.
0: Oba byli velcí svatí.
1: And their disciples, Vivek Puri, Vivekanand.
0: Žák Vivekanand.
1: So there are many. Read their lives and look to them.
0: A na ně se dívejte.
1: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
0: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
1: If someone will say he is drinking alcohol.
0: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
1: Did you not see drink alcohol?
0: Co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
1: Of course I can drink.
0: Můžu se přece napít.
1: But why should he drink?
0: A proč to, ale on by neměl.
1: So many things we have to be careful. I give you a warn.
0: A proto byste si měli opravdu dávat pozor, já vám dávám varování.

0: 16.
1: 16.
0: 17.
1: 17.
0: 18.
1: 18.
0: 19.
1: 19.
0: 20.
1: 20.

0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: To je krásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It's colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many, many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young, young, young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is a white and half hair is a

0: přistupovat k tomu vyššímu vědomí.
1: The fashion.
0: Móda.
1: This fashion is killed people.
0: Móda zabíjí lidi.
1: And you know how much, of course, the fashion is supporting the economy.
0: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
1: But which economy?
0: Ale jakou ekonomiku?
1: Your home economy, your is economy is not in good condition.
0: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobré stavu.
1: So how much we use for the different things?
0: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
1: And lot of things with chemical.
0: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
1: So very expensive maybe makeup things.
0: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
1: Mostly when you go to the airport.
0: Většinou, když jedete na letiště.
1: And you go towards the gate.
0: A jdete k bráně.
1: Then there is no access, free access.
0: Tak nemůžete jít volně jen tak.
1: You have to go through all kind of shops.
0: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
1: Chocolate, alcohols.
0: Čokolády, alkohol.
1: And many others.
0: A spousta dalšího.
1: So there is also for the color.
0: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
1: So I went to see.
0: A já jsem se na to šel podívat.
1: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
0: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
1: Because it's easy to make tilak.
0: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
1: So I said I need two colors.
0: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
1: One is the, like three, like this.
0: Jednu na ty tři čáry na čele.
1: And then one to do it like that.
0: A potom další odstír na tečku tilak.
1: So the person said to me.
0: A ta prodavačka mi říkala.
1: Swamiji, this tilak will be very expensive.
0: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
1: So such expensive.
0: Čili je to opravdu velmi drahé.
1: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
0: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
1: For what?
0: A k čemu?
1: And when you evening wash your face.
0: A když si večer tu tvář umyjete.
1: And look in the mirror.
0: A podíváte se do zrcadla.
1: You get depression.
0: Dostanete depresi.
1: You get a depression.
0: Dostanete se do deprese z toho.
1: Tomorrow I will practice yoga.
0: Zítra začnu cvičit jogu.
1: And in the morning you are lazy.
0: Ale ráno jste líní.
1: And again.
0: A znovu.
1: And money is gone.
0: Peníze jsou pryč.
1: And the skin is hanging and hanging.
0: A kůže na obličeji visí stále víc.
1: So yoga helps.
0: Yoga pomáhá.
1: Really, if you practice every day.
0: Pokud cvičíte každý den.
1: And use less these chemical things, makeups.
0: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
1: You will have beauty.
0: Budete krásný.
1: Because the skin itself keeps the beauty.
0: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
1: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
0: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
1: it's not good.
0: Tak to není dobré.
1: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
0: Ten nejlepší makeup je.
1: There is little alcohol.
0: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
1: Maybe very fine quality alcohol.
0: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
1: And that will dry skin.
0: Ale stejně vysušuje pokožku.
1: Then you have to put again cream.
0: A tak znovu musíte si mazat krém.
1: Then again you will dry.
0: A pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
1: So you become dependent.
0: A vy se pak stanete závislí na těch kosmetických.
1: I tell you my own experience.
0: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
1: When I came to Europe.

0: Když jsem přijel do Evropy,
1: and people used to give me nice cream.
0: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
1: So put the cream on the skin and on hands.
0: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
1: On my foot.
0: A na chodidla.
1: After one month.
0: A po měsíci.
1: I couldn't refuse.
0: Jsem nemohl odmítat.
1: Myself.
0: Sám už jsem nemohl
1: I couldn't
0: odmítat.
1: Sleep without putting cream on my foot sole.
0: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
1: Years and years.
0: Trvalo to roky.
1: I said no, I don't want this.
0: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
1: I don't want.
0: Tak to nechci.
1: So I went to sleep.
0: A tak jsem šel spát.
1: Without cream.
0: Bez krému.
1: You will not imagine.
0: Nedokážete si představit.
1: 3 o'clock morning.
0: Ve 3 hodiny ráno.
1: I had to put a cream to sleep.
0: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
1: Till 3 I couldn't sleep.
0: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
1: And I said no, I will not have cream.
0: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
1: Go bathroom, come back.
0: Šel jsem na toaletu, vrátil jsem se zpátky.
1: Little water on the foot soles.
0: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
1: Again tried.
0: A znovu byla vyschla, vysušena.
1: And they said it's the best cream.
0: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
1: I forgot the name of the company.
0: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
1: So I couldn't give up.
0: A nemohl jsem se ho vzdát.
1: And sometimes so thick I was putting on the foot.
0: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
1: Then once Guruji invited me. Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
0: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
1: So it was so hot in India.
0: A v Indii v té době bylo velké horko.
1: When it's very hot, then you sweat more.
0: A když je horko, tak se víc potíte.
1: And so I was sweating.
0: A tak jsem se potil.
1: And humidity there.
0: A byla tam vlhkost.
1: I forgot to put the cream.
0: A zapomněl jsem se namazat krémem.
1: And in 10 days I got rid of the cream.
0: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
1: Otherwise, wherever I went here in Europe.
0: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
1: And once somebody gave this diet coke is very good.
0: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
1: So where people were putting cream.
0: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
1: A bottle of the diet coke.
0: Posteli a spolu s lahví dietní koly.
1: Even now, sometimes they are putting.
0: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
1: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
0: Ale teď díky Mahaprabhujimu už na něm nejsem závislý.
1: And if, then oil.
0: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
1: Pure oil.
0: Čistým olejem.
1: Sesame oil, olive oil.
0: Může to být sezamový olej, olivový olej.
1: Different kind of oil.
0: Různé druhy olej.
1: Pure oil.
0: Ale aby byl čistý.
1: Cold pressed.
0: Zastudená lisovaná.
1: That is very healthy for the skin and for everything.
0: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
1: So the best thing is.
0: Tak nejlepší je.
1: To save your money.
0: Ušetřit peníze.
1: You should use little real oil.
0: A používat jenom trošku skutečného oleje.
1: Not that orange oil.
0: Ne, aby tam byly různé přídavky.
1: Mango oil.
0: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
1: Švédský oil.
0: Olej ze švestek.
1: There is all very something is inside, blended.
0: To už jsou různé takové směsice.
1: Are you home, girls, boys? Good journey.
0: Šťastnou cestu.
1: Less makeup.
0: A méně makeupu.
1: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
0: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
1: Our skin.
0: Regeneruje naši pokožku.
1: It is great support for our gland systems.
0: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
1: Organs.
0: Pro všechny orgány.
1: Blood circulations.
0: Pro krevní oběh.
1: And what is we need the blood circulation.
0: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
1: And with too many creams.
0: A když máte pak příliš mnoho krému.
1: We block our skin can't breathe properly.
0: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat po kožku.
1: And that's why many rides on the protection. Its skin breathes very easy and very nice.
0: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
1: It is not true.
0: Ale není to pravda.
1: It's blocking.
0: Ve skutečnosti ty krémy tu po kožku
1: so,
0: blokují.
1: Clean nicely.
0: Čili hezky se umejte.
1: If it is possible with natural soap.
0: Pokud můžete, tak při nějakým přírodním mýdlem.
1: Neem soap.
0: Třeba neemový.
1: And then take little sesame oil.
0: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
1: Olive oil.
0: Nebo olivového.
1: Pure oil.
0: Aby to byl čistý olej.
1: And little bit put it on the skin.
0: A trošku si můžete namazat pokožku.
1: It will make your skin most beautiful again.
0: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásí.
1: And practice.
0: A cvičte.
1: When we practice the asanas.
0: Když cvičíme asány.
1: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
0: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
1: He doesn't use so much cream.
0: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
1: No, he don't use.
0: Nepoužívá žádné.
1: Except on his skins. Except on his skin.
0: Kromě na sebe.
1: But Vivek Puri told you yesterday.
0: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
1: So you see the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
0: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
1: Except.
0: Kromě.
1: Ice cream.
0: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině kromě zmrzliny.
1: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
0: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
1: So ice cream is okay.
0: Čili zmrzlina je v pořádku.
1: It's sugar.
0: Je v ní cukr.
1: It's sweet.
0: Je sladká.
1: Who don't eat sugar?
0: Kdo nejí cukr?
1: Will get diabetes.
0: Dostane cukrovku.
1: Yes. I gave up sugar in 1978.
0: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
1: And I got diabetes in 1998.
0: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
1: Because I didn't eat sugar.
0: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
1: My cholesterol went high.
0: Cholesterol mi stoupl.
1: Because I gave up eating ghee.
0: Protože jsem přestal jíst ghee.
1: In 1981.
0: V roce 1981.
1: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
0: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: And many therapeutics.
0: A mnoho terapeutů.
1: I don't compare with the doctors.
0: Já se nesrovnávám s žádnými
1: lékaři. I am not a doctor.
0: Sám nejsem lékař.
1: But I can tell you.
0: Ale můžu vám říct.
1: We should have a natural food.
0: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
1: We need.
0: Potřebujeme.
1: We need otherwise. Body will produce itself.
0: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
1: So when you don't eat sugar.
0: Jinak si to tělo začne samo vytvářet.
1: Body will produce the sugar.
0: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
1: when
0: si
1: you don't
0: začne
1: eat
0: vyrábět.
1: Oil and butter.
0: Když nebudete jíst žádné tuky, oleje.
1: Then body will produce the fat inside.
0: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: a cvičit jogu.
1: Yoga

0: is really a beautiful diet for the body.
1: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
0: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
1: Veškerý systém žláz tím prospívá, celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
0: People want to do quickly.
1: A lidé chtějí cvičit rychle.
0: But it has no effect.
1: Ale to nemá ten účinek.
0: That's why slowly.
1: Proto pomalu.
0: But you should have to do in such a way.
1: Ale měli byste cvičit tak.
0: That you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
1: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
0: So it depends on the teacher.
1: A to závisí na cvičiteli.
0: And we have in Yoga Hidden Life hundreds of teachers.
1: V jozefinním životě máme stovky učitelů.
0: They are very, very good.
1: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
0: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing Yoga in their life?
1: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
0: And if they went to some other kind of practice,
1: kdybyste šli cvičit někam jinam,
0: they were frightened.
1: Tak by vás to vyděsilo.
0: And came back again.
1: Tak vás to vyděsí a vrátíte se zpátky.
0: So you are practicing, but do something more.
1: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
0: Less chemical.
1: Méně chemikálií.
0: And less makeups.
1: Méně makeupu.
0: You should make up a little bit, okay, no problem.
1: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
0: Make up your mind.
1: Zase nejde přeložit.
0: That you will practice.
1: Mějte rozhodnou mysl, že budete
0: you will
1: cvičit.
0: Use less chemical things.
1: A používejte méně chemikálií.
0: You will use natural things.
1: Používejte přirozené věci.
0: And instead of making makeup.
1: A místo toho, abyste se malovali.
0: You will practice two asanas more.
1: Můžete přidat dvě asany.
0: That will regenerate our tissues again.
1: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
0: And that's how they said that yogis maintaining good health, they look like young.
1: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
0: They can't become young.
1: Nemůžou omládnout.
0: Maybe one or two.
1: Možná jeden nebo dva.
0: If you can make all people young.
1: Ale kdyby omládli úplně všichni.
0: Then I will believe, no Santi?
1: Pak bych tomu věřil.
0: Otherwise, one is doing only to become young and this and that and that. What is use of this?
1: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
0: Sooner or later we have to say bye bye.
1: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
0: So practice yoga.
1: A tak cvičte jogu.
0: So there are exercises for the face.
1: Jsou i cvičení na obličej. You
0: know? When you do matsyasana.
1: Když například cvičíte matsyasánu,
0: then you don't know how your face muscles are also stretching.
1: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
0: When you are rolling the neck,
1: když
0: the face muscles also.
1: Kroužíte krkem, tak to také
0: when
1: má účinek
0: we
1: na
0: bend forward, the blood circulation is applying.
1: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
0: So there are many, many postures which is good for the body.
1: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
0: So let's make a sankalpa.
1: A tak si dejme sankalpu.
0: That I will practice 1.5 hour asanas.
1: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
0: Whole year this year.
1: Celý rok letos.
0: Whole year.
1: Celý rok.
0: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
1: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
0: That's it. I always give you the short cut.
1: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
0: And pranayams.
1: A pranayam.
0: So always yoga practice should make us happy.
1: Cvičení jogy by nám mělo přinášet štěstí,
0: relaxed,
1: uvolnění
0: and more energetic.
1: A víc energie.
0: Food.
1: Potrava, jídlo.
0: Yeah. Now I was disappointed.
1: A teď jsem byl zklamaný.
0: Someone brought me They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
1: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten si vypij s troškou cukru.
0: Half cup, but brown sugar.
1: Půl lžičky hnědého cukru.
0: And Janesh brought organic brown sugar.
1: A Janesh Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
0: That is a little expensive.
1: Hnědý, takový, který je trošku dražší.
0: And it was in Katori, in cup.
1: A bylo to v misce v Katori.
0: Sugar, brown sugar.
1: Byl tam ten hnědý cukr.
0: And in one plate.
1: A talíře.
0: And it was in the frame of the window.
1: A bylo to před oknem.
0: And he forgot to close the window.
1: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
0: And the rain came.
1: A přišel déšť.
0: So some water drops fell into the katori.
1: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katori.
0: On half side.
1: Jenom na polovinu té misky.
0: Okay. So maybe one, two spoon water fell in half of katori and sugar.
1: Celkem řekněme, že třeba jedna, dvě lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
0: And then can Janeshwari came.
1: Pak Janeshwari Puri přišel.
0: And he was surprised.
1: A byl překvapen.
0: In Swamiji's room is miracle.
1: Ve Swamijiho pokoji se dějí zázraky.
0: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
1: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
0: And a half is white and half is brown.
1: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
0: So the, it was a brown color on the sugar.
1: Čili ten cukr byl jenom obarven.
0: Moment, listen.
1: Poslouchejte dál.
0: So it was from India.
1: Byl to cukr z Indie.
0: So everybody blames the India.
1: Čili teď všichni obvinují Indii.
0: Yes. So then I came to Vienna.
1: A vrátil jsem se do Vídně.
0: I told Mansa Devi brown sugar.
1: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
0: It was in vape.
1: Bylo to ve vapu.
0: Ve brown. They call bio shop.
1: Bylo to z bio obchodu.
0: From Vienna.
1: Z Vídně.
0: They brought the brown sugar.
1: Až odtamtud mi dovezli.
0: I said, let's make experiment.
1: A já jsem řekl, tak uděláme takový experiment.
0: And I put one spoon water on that sugar.
1: A nalil jsem jednu lžičku vody do toho hnědého cukru.
0: It became so quickly white.
1: A ten tak rychle zbělal.
0: My beard took 15-20 years to get white.
1: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
0: So, brown sugar, there must be brown sugar.
1: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
0: But for businessmen, ale doesn't matter.
1: Pro obchodníkům je všechno jedno.
0: So best is the good.
1: Že nejlepší je gůl.
0: Good, that is from the cane sugar.
1: To je z třtinového cukru.
0: That's very healthy.
1: A to je pak zdravé.
0: So every day one should have at least 20 gram sugar.
1: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
0: In 24 hours.
1: Za těch 24 hodin.
0: And one tablespoon ghee.
1: A jednu čajovou lžičku ghee.
0: Sometimes two teaspoons sugar is healthy.
1: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
0: With the coffee.
1: Třeba do kávy.
0: And two, three tablespoon ghee on the bati, dal bati.
1: A dát si i třeba dvě, tři lžičky ghee na něco dobrého.
0: Sometimes it's okay.
1: Někdy je to pořádku.
0: So please eat.
1: Čili prosím, jeste.
0: Eat solid and good food.
1: Jeste kvalitní, dobrou stranu.
0: Not junk food.
1: Ne, nekvalitní potravy.
0: And then walk.
1: Pak choďte na procházky.
0: Do every day asanas, 1.5 hours.
1: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
0: In 4-5 months.
1: A za 4-5 měsíců.
0: You will be different.
1: Za 3-4 měsíce budete jiní.
0: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
1: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
0: Once I heard of your music.
1: Jednou jsem poslouchal hudbu.
0: A folk song.
1: Byla to lidová píseň.
0: Long ago.
1: Už je to dávno.
0: It was a cassette.
1: Bylo to na kazetě.
0: Someone gave me.
1: Někdo mi ji dal.
0: From Slovakia.
1: Někdo ze Slovenska.
0: And so one singer, one girl was singing.
1: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
0: And then I told what she's singing.
1: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
0: And that girl was singing
1: a.
0: That I have no money.
1: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
0: My family is not so rich.
1: Moje rodina není tak bohatá.
0: But every day my cheeks are nice red.
1: Ale každý den mám krásné červené tváře.
0: Because I wash with the cold water.
1: Protože si je meju studenou vodou.
0: With cold snow water.
1: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
0: So look, cold water was nicely.
1: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
0: And go in bright sun.
1: A pak jít na jasné slunce.
0: So body manage everything good, nice way.
1: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
0: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
1: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
0: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
1: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
0: And especially they said, I didn't read, people told me.
1: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
0: the sauces,
1: že zvlášť párky.
0: Buffaloes, cows, goat milks, goat and buffaloes and cows meat.
1: Maso z krav a z kos.
0: So many causes the cancer.
1: Že je příčinou rakoviny.
0: Thanks to God.
1: Díky Bohu.
0: That we are healthy.
1: Díky Bohu jsme zdraví.
0: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
1: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
0: Definitely we are not happy.
1: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
0: Doesn't matter who is who.
1: Ať je to kdokoliv.
0: We make thoughts.
1: Tak se nad tím zamýšlíme.
0: And that devil, cancer.
1: Ten ďábel rakoviny.
0: Is with us.
1: Je s námi.
0: In our body.
1: Je v našem těle.
0: Or on our skin.
1: Je i třeba na naší kůži.
0: And we can't get rid of that.
1: A my se ho nemůžeme zbavit.
0: Look what a Maya of the God.
1: Jaká je to Boží Maya?
0: And maybe in past was also cancers.
1: Možná v minulosti byly také rakoviny.
0: But not so much.
1: Ale ne v takovém množství.
0: Now is every third person.
1: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
0: Is diagnosed. So this is in the food.
1: A to všechno je v potravě.
0: It was not so much meat eaten in past.
1: Dřív se tolik masa nejedlo.
0: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
1: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
0: A very nice vegetarian cooking book.
1: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
0: So people were not eating so much.
1: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
0: And people loved their animals.
1: A milovali svá zvířata.
0: They loved their cows, they loved their goats.
1: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
0: But now we don't have cow.
1: Ale teď žádnou krávu nemáme.
0: We don't have goat.
1: Nemáme ani kozu.
0: But we have the meat.
1: Ale máme maso.
0: And you don't know.
1: A nevíte?
0: How animals killed.
1: Jak to zvíře zabili.
0: How the animal was fed.
1: Čím ho krmili.
0: This all comes to us.
1: A to všechno přichází k nám.
0: And lot of pollution.
1: Spolu s velkým znečištěním.
0: We cannot stop.
1: Nemůžeme to zastavit.
0: We have no power to tell those big companies to stop.
1: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby
0: But we can stop. eating.
1: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
0: It's our body, our health.
1: Je to naše tělo, naše zdraví.
0: And we can practice.
1: A my můžeme cvičit.
0: So definitely yoga will keep us healthy.
1: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
0: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
1: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
0: So when you have 3 hours a day for yoga,
1: když věnujete yoga 3 hodiny denně,
0: how many hours in year?
1: Kolik hodin to bude za rok?
0: About 40, how many hours?
1: Kolik hodin?
0: How many?
1: 1,080.
0: 1,000? Let us say 1,100.
1: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
0: Can you practice continuously 1,300?
1: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
0: No.
1: To ne.
0: But when you do every day,
1: ale když budete cvičit každý den,
0: that will keep you healthy.
1: Tak to vás udrží při zdraví.
0: To be honest.
1: A abyste byli poctiví.
0: I must begin to.
1: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
0: Yes. But I can only begin if you do.
1: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
1: Víte, že existují psí školy?
0: So when two dogs are doing, following the master,
1: a když dva psy tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele,
0: then second also do.
1: Tak ten třetí se také přidá.
0: So when you all will do,
1: když vy všichni to budete dělat,
0: I will also do.
1: Tak já se taky přidám.
0: So let's say next time,
1: tak řekněme, že příště.
0: Wish you all the best.
1: Teď vám přeju všechno nejlepší.
0: Many, many blessings.
1: Mnoho požehnání.
0: On the day of our beloved Guruji.
1: Den našeho milovaného Gurujiho.
0: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
1: Velice brzo bude Diwali.
0: And wish you happy Diwali.
1: A tak vám přeju šťastné Diwali.
0: Diwali is as Christmas.
1: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
0: Ram Navami is also like a Christmas.
1: A Ram Navami je také jako Vánoce.
0: So every day is a festival.
1: Každý den je nějaký svátek.
0: Guru Nanak said.
1: Guru Nanak říkal.
0: Sada Diwali santke. For the saints every day is Diwali.
1: Pro světce je každý den Diwali.
0: Sato bar tehvar and every the 7 days of the week.
1: Všech těch 7 dní v týdnu.
0: Is a festival.
1: Každý den je svátek.
0: Every day is Diwali.
1: Každý den
0: and whole week is a festival.
1: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
0: For whom?
1: Pro koho?
0: Yogi practicing.
1: Pro toho, kdo cvičí jogu.
0: So wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Many are traveling to India.
1: Mnoho z vás jede do Indie.
0: And I too tomorrow.
1: Já taky zítra.
0: And I will come back soon.
1: Ale brzo se vrátím.
0: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
1: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
0: 5th of December.
1: 5. prosince.
0: It is in Web.
1: Bude to ve Webu.
0: So around 28th of November. November I will come.
1: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
0: And this evening will be no satsang in Vienna.
1: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
0: Because I also have to practice begin.
1: Protože musím začít cvičit.
0: Yeah. So see you when I come back.
1: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
0: Then wish all the best and much love to the whole family.
1: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
0: all
1: celé
0: friends,
1: rodině, všem přátelům.
0: And always be happy.
1: A buďte vždycky šťastní.
0: Czechoslovakian butter is very good.
1: Československé máslo je
0: and
1: velmi
0: bread,
1: dobré.
0: So good bread.
1: A máte tak dobrý chléb.
0: And I like it, you know. You see here?
1: Vidíte to tady?
0: This was my sandwich.
1: To byl můj sandwich.
0: I tell you my bad habits.
1: říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
0: After all the programs,
1: po veškerých programech,
0: evening,

0: večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sat together.
0: Jsme si sedli společně.
1: Had stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast, bread and butter.
0: No, opečený chléb.
1: And toasty. I like it Olomouc cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really. So when I eat there one week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: One month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.

Narayan Bhagavan Ki Jai, Swami Brahmananda Ji Ki Jai.

0: जब लक घट में प्राण। दया, दया मीन्स मर्सी, कॉम्पेशन, लव। दया धर्म का मूल है। धर्म मीन्स राइटनेस, अचीवमेंट, प्रिंसिपल। अहिंसा परमो धर्मा, द हाइएस्ट प्रिंसिपल इज ए नॉन वायलेंस। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशियल, पॉलिटिकली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इफ यू टॉक बैड अबाउट समवन और दैट, दिस विल कम बैक टू यू। सो यू शुड बी लाइक ए लाइट। व्हेन वी टर्न ऑन द लाइट, डार्कनेस इज गॉन। देयरफॉर लॉर्ड लेट मी बी लाइट इन डार्कनेस, सो दैट आई वेर एवर कम आई मे इन लाइट द हार्ट्स ऑफ अदर्स। धर्मा, विदाउट धर्मा दिस फ्लावर्स विल नॉट ग्रो। विदाउट दैट धर्मा द फ्रूट्स विल नॉट कम। दैट्स कॉल्ड सनातन धर्म, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। एंड हाउ टू अचीव दैट, अंडरस्टैंड दैट, इज कॉल्ड दया। उस फॉर द दया वी हैव टू फॉलो दैट धर्म, मर्सी। विच धर्म डिड दैट मदर्स फॉलो? दो दे वर सफरिंग बट दे डिडंट गिव अप देयर मर्सी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। एंड द रूट्स ऑफ द सिंस इज ईगो। आई विल डू, आई विल डू, दे विल सी, इट विल सी, आई। दैट इज द पार्ट ऑफ द इग्नोरेंस एंड सफरिंग। ग्रेट स्वामी शिवानंद जी सेड इन हिज वन ऑफ द नाइस पोएम, विद इन यू इज द मर्सी ब्लिस ऑफ द ओशन, एंड विद इन यू इज द फाउंटेन ऑफ द जॉय। किल दिस लिटिल आई एंड लीड डिवाइन लाइफ। सो आई इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड व्हेन द ईगो इज, वी कैन नॉट सरेंडर, वी कैन नॉट बी हम्बल, एंड वी थिंक वी आर द ह्यूमंस, वी कैन डू एवरीथिंग। यस, यू कैन डू एवरीथिंग, बट यू हैव टू देन सफर एवरीथिंग। इट विल मल्टीप्लाई लाइक ए स्नोबॉल। यू नो व्हाट मीन स्नोबॉल? डू यू हैव ए हियर स्नो? ओ वेरी गुड। सो व्हेन यू मेक ए स्नोबॉल एंड लेट इट रोल फ्रॉम द हील डाउन, इट गेट्स मोर एंड मोर, snow catches and becomes small ball, becomes big one. That's what we call snowball. So every action will have a reaction, and every reaction will have action. Doesn't matter you believe or not. Believe or not believe does not change that reality. Therefore, daya dharam ka mool hai, paap mool abhiman, the roots and foundation of the sins is that abhiman, ego, I will do. Tulsi daya na chhodiye. Therefore he said, never give up your compassion, your mercy. Jab lak ghat me pran, as long as you have a life in your heart. When that is gone, then what will happen to your body and things, that you can't do anything. But as long as you are aware, then please think. Understand. Understand everyone. We should be wise. Even how much daya or forgiveness we have. We say in India, when a dog bites you on your calf muscles, you cannot run behind dog and bite him. Do you? No. All we say, oh, naughty dog, we have to be careful, that's all. Similarly, that our viveka, our intelligence, our daya should try to create peace and happiness in the world through our mercy. Any negative word is like a bullet. And every kind, sweet words, wise words, is like that rain for the crops which is drying. A hope. Bani aisi boliye man ka apa khoye. Auran ko sital kare apo sital hoye. Bani aisi boliye. Bani means the language. He speaks such a language to everyone. Man ka apa khoye. Everyone becomes your friend. They forget everything. Auran ko sital kare. It makes everyone happy and calm. Apu sital hoy. And you also feel love and harmony and understanding and kindness. Mistake we do all. Everyone. But we are together. So when the little finger makes mistake from the left hand, right hand takes the X and cut it off. Will right hand do this? No. Right hand will help to bind it, do it. That time is a human heart has become the heart of that God. It is said in a beautiful poem again. Sab ghat mera saiya, koi ghat khali nai, balihari us ghat ko. Pragat bole aai.
1: Zaspívat bhajany.
2: But we need to work.
1: Ale je potřeba taky něco dělat.
2: Yes. Please put one agarbati.
1: Prosím, zažehněte agarbati jednu.
2: Yes. Thank you. We will slowly start with our program.
1: Pomalinku začneme s programem.
2: This week we will talk a little more, not little more, but we will talk about Guru Gita.
1: Tento týden budeme mluvit ne trošičku, ale budeme se prostě zabývat
2: Guru. We will talk about Guru.
1: Budeme se bavit o Guruovi.
2: And during the bhajans, one idea came to my mind.
1: A jak se tady zpívali bhajany, tak mě něco napadlo.
2: But we will be completely transparent and democratic.
1: Ale budeme transparentní a demokratičtí.
2: And I will ask one question.
1: A já se vás na něco zeptám.
2: I know that every Monday
1: vím,
2: here,
1: že každé pondělí tady
2: you had Abhisheka, yes?
1: Jste dělali Abhishek.
2: 4:30 in the morning, yes?
1: Ve 4:30 ráno, je to pravda?
2: Yes. Am I right? Yes.
3: Yes.
2: And for you is nothing because you every Monday 4:30 came here.
1: A pro vás to ale vlastně nic není. Vy akorát v ty 4:30 přijdete.
2: But I have some other idea.
1: Ale mě napadlo něco jiného.
2: What do you think that we start instead of 6 o'clock?
1: A co byste řekli tomu,
2: oh my God.
1: Místo abychom začali v 6 hodin?
2: Only half an hour earlier.
1: Tak začneme o půl hodinky dřív.
2: 5:30.
1: O 5:30.
2: And start with the Guru Gita.
1: A začneme Guru Gitou. Every day?
2: Every day.
1: Každý den.
2: What do you think about this?
1: Co si
2: it
1: o tom myslíte?
2: It is something like preparation for Guru Purnima.
1: Protože to bude taková příprava na Guru Purnimu.
2: What means Guru Gita is approximately one hour.
1: Guru Gita trvá tak hodinku.
2: Maybe if it's too much to you 5:30, maybe 5:45.
1: Pokud je pro vás 5:30 moc brzo, tak si dáme
2: and
1: o 6:45.
2: Prayer, after prayer will be Guru Gita.
1: A po modlitbě bude Guru Gita.
2: And after that our program asanas.
1: A potom program asany pranayama.
2: 15 minutes. Now we start and negotiating.
1: A teď s váma začínám smlouvat, takže co? 15 minut?
2: What do you think?
1: Co si myslíte?
2: 15 minutes or 30 minutes earlier?
1: 15 minut nebo 30 minut dřív?
2: 30. 30. It's much easier to remember. Okay.
1: 30 to se pamatuje.
2: Tomorrow morning.
1: Takže zítra ráno.
2: We need only somebody who will bring here Guru Gita.
1: Potřebujeme někoho, kdo sem donese text Guru Gity.
2: And I think that will be which language? English or Sanskrit?
1: A budeme zpívat v angličtině nebo v sanskrtu?
2: My God, that is the problem for our technicians. Yes? What is easier for you?
3: If I have the recordings which I have to get, then it doesn't matter.
2: Okay, we have from our dear Swami Madhuramji.
1: Máme
2: on the English.
1: Nahrávku od Madhuramjiho.
3: Yes?
2: Maybe I have on the mobile. If we don't have, we will...
3: English,
2: Madhurampuri English. Yes, everything is finished. It's our. Copyright is our copyright. Nothing will be against copyright. Okay.
1: Takže ty nahrávky budou, to jsou naše nahrávky, takže copyright je zajištěn. Takže budou...
2: Because we are living in the Kali Yuga. That is the problem.
1: Teď žijeme v Kali Yuze, to je problém.
2: And for everything you need administration.
1: A všechno, co děláte, na to potřebujete nějaký papír.
2: Thanks God we are not so much west.
1: A čím víc na západ,
2: but still, we need
1: tím je to
2: some...
1: horší.
2: And Madhuramji will be happy that we utilize Guru Gita.
1: Protože budeme používat Madhuramjiho nahrávku, on bude jistě rád.
2: Okay, and every morning we will start with the Guru Gita.
1: Takže každé ráno začneme s Guru Gitou.
2: In some ashrams it is a morning sadhana.
1: V některých ashramech je ranní sadhana.
2: To start with the Guru Gita.
1: Se ranní sadhana začíná Guru Gitou.
2: Especially it is on the west is only we know about Swami Muktananji.
1: My víme třeba o Swami Muktananjim.
2: In his ashrams always start with the Guru Gita and chanting.
1: V jeho ashramech se vždycky začíná zpěvem Guru Gity.
2: But we will not chant, we will listen.
1: Ale my to nebudeme zpívat, my budeme poslouchat.
2: And we will try to understand Guru Gita.
1: A budeme se snažit pochopit.
2: You know that Guru Gita is from Skanda Purana.
1: Víte, že Guru Gita je ze Skanda Purány.
2: But before that I would like to tell something that here on the west, not only because of Kali Yuga, but our mentality, our collective unconscious.
1: A já se, než se do toho úplně pustíme, tak víte, že tady v, na západě ta naše mentalita, naše vědomí
2: always want that everything is very clear, specified.
1: Vyžaduje, aby všechno bylo přesně definováno, přesně specifikováno.
2: I know because when I was on the exam of the botanic.
1: Vím to, protože když jsem byl na zkoušce z botaniky.
2: First you must know plant name, family, all the
1: tak první, co po vás chtějí,
2: in order.
1: Je jméno té rostliny a teď kam patří, do jaké té skupiny a vše celou tu terminologii.
2: In a religion.
1: A v náboženství.
2: Because on the west is the Dvaita philosophy.
1: A co se týká náboženství, protože na západě je Dvaita filozofie.
2: And always is only one is true.
1: A tady to máme tak strašně, jako že jenom jedna věc je správně.
2: And even when we start with the yoga,
1: a i když začneme s jogou,
2: we know that is the one in all and one in all and all in one.
1: Sice víme, že vše je ve všem a jedno je ve všem.
2: Always we said this.
1: Vždycky to říkáme.
2: But.
1: Ale.
2: Which guru is a real guru?
1: Ale který ten guru je teda ten správný? Ten re...
2: Only one guru is a real guru.
1: Jenom jeden může být správný.
2: Because other is a fake.
1: Protože ti ostatní nutně potom jsou podvodníci.
2: And if you think on the wrong guru, you will finish in the hell.
1: A teď, když budete myslet nebo uctívat na toho špatného guru, tak skončíte v peklu.
2: And usually that is the satanism. Yes, that is the sentence in the Western culture.
1: A budete vlastně vyznávat satanismus, takže takhle přemýšlíme v té západní kultuře.
2: But in Vedanta, Advaita Vedanta philosophy.
1: Ale ve Vedantě, v Advaita Vedantě filozofii.
2: We know about non-dualism.
1: Víme o nedualismu.
2: I will not talk about this now.
1: To teď nebudem otvírat toto téma.
2: But I remember one picture what Vishwa Guruji gave to us.
1: Vzpomínám si na jeden obrázek, který nám Guruji dal, ukázal.
2: If you have in front of you different fires.
1: Pokud před sebou máte různé druhy ohně.
2: Candle.
1: Svíčku.
2: Just nice fire for cooking.
1: Nějaký oheň, na kterém se dá vařit.
2: You have a big fire, forest fire.
1: Velký oheň, lesní požár.
2: Which fire is a real fire?
1: Tak který ten oheň je ten pravý, ten správný?
2: You may say that is some big fire, like a forest fire.
1: Můžete říct, že v tom velkém ohni, v tom lese?
2: And Deepak is the small fire.
1: Je velký a ten Deepak je maličký oheň.
2: But which fire is a real fire?
1: Ale který z nich je ten správný?
2: And to which fire you will say this is a real fire and this is the fake fire.
1: A kterému z nich, na který ukážete a řeknete tenhle je falešný a tenhle je ten pravý?
2: That is impossible.
1: To přece nejde.
2: Because all of that is the element of the fire.
1: Protože každý ten oheň je reprezentací elementu ohně.
2: And in yoga, in Advaita Vedanta philosophy,
1: a v józe, v Advaita Vedantě filozofii,
2: we know about elements.
1: Víme, nebo známe
2: principle.

0: principy elementů.
1: Same thing is with the guru tattva.
0: A stejné je to s guru tattva.
1: If somebody is a guru, not kanguru.
0: Pokud někdo je guru,
1: not kanguru.
0: Not
1: klokan.
0: Aha, děkuji. Ne klokan, ne kanguru.
1: And if we talk about gurus, and a few days ago I mentioned difference between guru and kanguru.
0: Už jsem vysvětloval rozdíl mezi guruem a klokanem, to je slovní hříčka.
1: Because Swamiji often explain gurus and kangurus.
0: Že Swamiji tady ten rozdíl často vysvětloval.
1: Kanguru have a big strong tail.
0: Kanguru, ten klokan, má dlouhý silný ocas.
1: Long.
0: Dlouhý.
1: And jumping from one spot to another.
0: A skáče z místa na místo.
1: What means that is this new modern I will not say guru, but coach.
0: A to jsou ti novodobí koučové.
1: Strong muladhar chakra.
0: Silní v mají silnou muladhar chakru.
1: And jumping from one topic to another, from one system to another system.
0: Skáčou z tématu na téma, ze systému na systém.
1: And always said this famous Western New Age sentence.
0: A opakují tady tu slavnou New Age západní větu.
1: Everything is the same.
0: Všechno je stejné.
1: Yes, but.
0: No je, ale.
1: If you 1 year practice one system, another year practice another system, and you change the system.
0: Pokud měníte si ty systémy, jeden rok cvičíte takhle, druhý rok jinak.
1: And I remember like yesterday when Swamiji said.
0: A včera jsem si vzpomněl, jak Swamiji říkal.
1: If you walk on the bridge, you are walking on the bridge.
0: Pokud jdete po mostě.
1: And you are slipper, your leg is slip. And you're falling down.
0: A je to tam kluské a vy se tak jako nejdete stabilně.
1: And you are too much oily.
0: A jste potření olejem.
1: And I want to catch you.
0: A já bych vás chtěl chytit.
1: You will just.
0: Tak vy se mi vysmeknete.
1: Because of so much oil you will go down.
0: Protože je na vás tolik moc oleje.
1: And if your pocket is full of the stones.
0: A pokud navíc máte ještě kapsy plné kamení.
1: Precious stones.
0: Drahokamů.
1: You will just go deep down.
0: Tak prostě se utopíte.
1: But symbolically.
0: A to symbolicky.
1: Usually in the when we talk about the Guru Gita.
0: A když se bavíme o Guru Gitě.
1: It is always saying that we are passing through the bridge.
0: Je to vždycky zmiňujem to, že je to jako přecházení přes most.
1: And Swamiji usually explain that bridge like a ship.
0: A Swamiji to vždycky přirovnává k lodi.
1: That we need to remain on the ship if we want to pass to another
0: bank. Že musíme zůstat na té lodi, pokud se chceme dostat na druhý břeh.
1: So that ocean of Maya.
0: Na druhý břeh toho oceánu Mayi.
1: And sometimes it's explained through that bridge.
0: A někdy se to vysvětluje tomu přirovnání.
1: And guru is that
0: mostu.
1: Ship, guru is that bridge.
0: A guru je ta loď, guru je ten most.
1: And if you are passing through, if you're on the path.
0: A pokud jste na té cestě,
1: but you are so much oily because only idea is aromatherapy.
0: A pokud jste moc pokrytí olejem, protože se hodně zaměřujete třeba na ajurvédu.
1: Not ajurvédu, aromatherapy.
0: Aromatherapy, pardon, na aromaterapii.
1: And if your pocket is full of the gemstones, precious stones.
0: A máte ty kapsy nacpané drahokamy?
1: Because you think that the precious stones will save you and give you protection.
0: Protože si myslíte, že vás ty kameny zachrání a ochrání vás.
1: We will just fall down.
0: Tak prostě se utopíte.
1: And that is the also very important. That is the kangaroos, which gave you all the time new idea that oil will protect you from evil eye. If you bring these stones, it will protect you and give a strength, and you will have a money.
0: A to jsou právě tady ti kangaruové, tady ti klokani, kteří vám vždycky řeknou, tady ten olejček, ten vás ochrání před zlým okem, tady ten kámen vám přinese to či ono.
1: Same thing is with the Rudraksh.
0: A stejné je to s Rudrakšou.
1: I also like Rudraksh.
0: Já mám rád Rudrakšu.
1: And why I'm without Rudraksh? Because I forget home.
0: Ale teď tu málu nemám, protože jsem ji zapomněl doma.
1: But I hear that Guruji said.
0: A jednou Guruji řekl.
1: If Rudraksh will save you.
0: Pokud by vás Rudraksha měla zachránit.
1: The donkey will be self-realized because donkey is bringing so many rudraks from Himalaya down.
0: Tak i osel by došel osvícení, protože oslové teď nosí spousty těch rudrakšových kuliček.
1: Yes.
0: Je to tak?
1: Only what will save you, save us.
0: Ale jenom to je to jediné, co nás zachrání.
1: Is you know that Guruji, God from Mahaprabhuji Rudrakshmala.
0: Víte, že Holy Guruji dostal od Mahaprabhujiho Rudrakšovou málu?
1: Nice.
0: Krásnou.
1: But when you observe on the video and on the pictures Guruji's mala.
0: A když se ale podíváte na tu Gurujiho málu na obrázcích nebo na videích.
1: You will never say that is the Rudraksh mala.
0: Ale nikdy byste neřekli, že to je Rudrakšová mala.
1: Because it's so shiny, so not because of oil.
0: Protože už byla tak ohlazená, tak naleštěná, ale ne díky oleji.
1: Polish.
0: Ale on ji vlastně ohladil prsty.
1: Yes. Years and years and years repeating mantra.
0: Léta, léta opakování mantry.
1: We need to know that mala is our, what Swamiji said, our passport.
0: Měli bychom pochopit, že mála to je takový náš pas.
1: But you know what is visible in the car?
0: Něco, co je vidět v autě?
1: That on the mirror in the car is usually hanging some mala or something similar like mala.
0: A víte, že lidi vozí na zrcátku v autě nějaký třeba růžence nebo prostě nějaké takové předměty?
1: But that will not protect you.
0: Ale to vás neochrání.
1: Maybe in the bad situation you will have a vision and you will remember your mantra.
0: Možná v nějaké nebezpečné situaci se díky tomu, že se na ten předmět podíváte, tak si vzpomenete
1: But
0: a začnete
1: only
0: opakovat.
1: What will protect us is
0: ale to, co nás skutečně
1: polishing
0: ochrání,
1: the mala.
0: je leštění té maly.
1: And energy in the mala.
0: A energie té mály.
1: Is your energy what you put inside?
0: Je vaše energie to, co do ní vložíte.
1: Because you know what Swamiji said, that three things nobody can do instead of you.
0: Víte, že Swamiji říkal, že tři věci za vás nikdo neudělá.
1: One is physiology things.
0: První to
1: go
0: věci.
1: To toilet, eating, etc.
0: To jsou věci spojené s fyziologií, jídlo, toaleta.
1: Imagine that you said to somebody, oh, I'm hungry, please go and eat for me.
0: Představte si, že třeba vy máte hlad a řeknete, ty prosím tě, běž se za mě najest.
1: Nothing. Nobody can have a family instead of you.
0: Nikdo za vás nemůže mít rodinu.
1: Okay, maybe genetically something like this, but real family. Only you.
0: Jasně, nějaká genetika tam funguje, ale prostě za vás to nejde, aby to někdo udělal.
1: Scratch the back.
0: Poškrabat si záda.
1: little left, little right, up, down. Oh yes, yes, yes.
0: Trochu
1: here.
0: Doleva, doprava, tam, tam, tam.
1: Only you immediately found that spot.
0: Jenom vy sám ten najdete ten to místo, který svědí.
1: And nobody can practice instead of us.
0: A stejně tak nikdo za nás nemůže cvičit.
1: I know that is very popular to pay pandits.
0: Vím, že je velice populární zaplatit si pandita.
1: To repeat 100,000 time mantra for you.
0: Aby opakoval 100,000krát mantru za vás.
1: It's very popular in the medieval time to pay one piece of paper for releasing all sins.
0: A ve středověku bylo populární zaplatit nějaký obolus a dostali jste odpustek.
1: But maybe in a viparit mind is functioning like this.
0: Ale možná
1: viparit means ups and down, ups and down.
0: Možná v nějakým jako opačným světě by to fungovalo.
1: But in reality only we can do something for us.
0: V realitě prostě to už můžeme udělat jenom každý sám.
1: And that is the one point that we are always saying which guru is a real guru.
0: Takže vracím se k tomu, jak si pořád přemýšlíme nad tím, který ten guru je ten pravý.
1: Real guru for you is your guru.
0: Ten správný guru pro vás je ten váš guru.
1: And you have respect for all others guru.
0: Ale ctíte i ty ostatní guruji.
1: And because of that we have one also mantra.
0: A na tom taky máme mantru.
1: Om Sri Guru Bhyo Namaha.
0: Tady tu.
1: I bow down to all gurus.
0: Skláním se všem gurům.
1: It means two things.
0: A to se dá vyložit dvěma způsoby.
1: Om Sri Guru Bhyo Namaha means I bow down to Parampara.
0: A skláním se Parampara.
1: And second also means I bow down to all gurus.
0: A nebo že se skláním zase všem gurům.
1: Who were on that planet.
0: Všem gurům, kteří kdy byli na planetě Zemi.
1: And we also called Guru Purnima, Vyas Purnima.
0: A Guru Purnimě se také říká Vyas Purnima.
1: And Vyas Purnima is we need to open our thinking.
0: A je to o tom, že potřebujeme otevřít nebo rozšířit svoje uvažování.
1: We know something. Vedvyas.
0: Něco víme, Vedvyas.
1: He collect and wrote down Vedas and all these scriptures.
0: Pozbírali jsme a zapsali jsme Vedy a různé tady ta stará písma.
1: And everything what was written, if you ask who wrote this, Vedvyas.
0: A cokoliv, když se zeptáte, kdo to napsal, tak odpověď je jednoduchá, Vedvyas.
1: And now you start to think.
0: No a teď vy začnete přemýšlet.
1: Historically, it is so long period of time.
0: Vlastně, když to vem po pohledu historie, to je tak dlouhý úsek.
1: And how is possible that Vedvyas written all this?
0: Tak jak to mohl Vedvyas jeden člověk napsat?
1: Vyas also mean somebody who is compilator.
0: Vyas je také výraz pro někoho, kdo je spisuje.
1: And in the Satsanatan Dharma was also tradition when you compilate something. We know also that Patanjali Yoga Sutra is not invention of Patanjali.
0: Víte, že třeba Patanjaliho Yoga Sutra, to všechno není jenom práce Patanjaliho. Takže v té tradici je
1: He was a great yogi.
0: Patanjali byl velký jogín.
1: First psychologist, we will say.
0: Dneska bychom řekli psycholog.
1: Really great.
0: Báječný.
1: And he compilate knowledge of the yoga and put in the one script.
0: A on pozbíral to vědění jógy a zapsal ho do jediného spisku.
1: We will not say, oh, he just compilate.
0: A teď zas někdo by si mohl říct, no, tak on to jenom zapsal.
1: No. He was so great that he was able to collect all this, to be able to so his experience practice make something like that book.
0: Ale je to spíš o tom, že byl tak velký, tak ohromný, že to dokázal všechno to vědění pozbírat a zároveň měl svoji nějakou zkušenost a všechno to prostě zapsal smysluplně.
1: But that knowledge didn't start with him.
0: Ale to poznání to jako nezačalo jím.
1: That knowledge start before. We said that knowledge start with the Shiva.
0: Ale to poznání začalo před ním, daleko před ním, a říká se, že s Šivou.
1: And when we said that knowledge start with the Shiva, pokud, it is not some person.
0: A pokud řekneme, že to poznání začalo s Šivou, tak Šiva nebyl člověk.
1: Shiva is that chit, that conscience.
0: Šiva je chit, Šiva je to vědomí.
1: And all that great men and women.
0: A všichni velcí muži a ženy,
1: who got that inspiration and that knowledge, like Vedas.
0: Kteří získali tu inspiraci a to poznání, jak čteme ve Vedách.
1: Through meditation, through practice.
0: Skrze meditaci a cvičení.
1: From that time start knowledge of the yoga.
0: Tak z těch dob právě pochází to vědění jógy.
1: And when we said Vyas, we said a compilator, somebody who, not who, but so many men and women collect that knowledge.
0: A když řekneme Vyas, tak to je člověk, který to všechno, to vědění těch skvělých mužů a žen pozbíral.
1: And because of that they didn't had a ego.
0: A oni nikdo z nich neměli ego.
1: And make a great front page with his pictures and name. I wrote this. They just make signature and said Vyas.
0: A oni si nededikovali celou stránku, že by si tam velkými krásnými písmeny napsali já jsem to zapsal. Ale naopak jenom tak malým písmem někde napsali Vyas.
1: And also when we talk about Guru Gita.
0: A tak když budeme mluvit o Guru Gitě.
1: We always think that is only one Guru Gita.
0: Vždycky si myslíme, že je jenom jedna Guru Gita.
1: But that is the one Guru Gita.
0: Ale
1: but it is wrote here because I am not good with the number. But they said most usual what is listening Guru Gita and chanting Guru Gita is with the 182 shlokas.
0: To, co zpíváme nebo posloucháme, tak se říká, že je tam 182 slok.
1: And that is usually what we are listen here also.
0: A to je to, co posloucháváme i my.
1: That is usually what is in now times sadhana that Guru Gita.
0: A to je i ten rozsah, který my zpíváme při sádhaně.
1: Second is also same Guru Gita, but with the more shlokas.
0: Ale existuje i stejná Guru Gita, ale o více slokách.
1: They said 216.
0: Říkají, že 216.
1: This Gita with 216 is nothing different.
0: A v té gítě o 216 slokách není nic jiného nebo nic navíc.
1: But inside is something more and usually is

0: listen and read on the tantric, not tantric in the black way, but tantra, shakti, kundalini and that part.
1: Tam se mluví víc o tantře, šakti, kundalini, ale ne ta temná tantra.
0: And they said the full Gita, Guru Gita, have 352.
1: A říká se, že ta plná verze Guru Gita má 352 veršů.
0: That is not so important.
1: A to není tak důležité.
0: But when you listen and try to chant the Guru Gita, I know because that question start in the Zagreb also.
1: A v Záhřebu byla taková otázka, takže když vy zpíváte Guru Gitu.
0: Because somebody asked, yes, but that is the different variation, which is the true variation.
1: A zase tam byla ta otázka, jako no, ale když je těch víc těch variant Guru Gitu, tak která je ta pravá?
0: All is a good.
1: Ale každá z nich je dobrá, správně. Jako.
0: What we are listening, it is little less than this 160 something.
1: Ale tu, kterou my zpíváme, tak ta má trošku méně než těch 160.
0: 182, yes.
1: 182 veršů, slok.
0: Why?
1: A proč to tak je?
0: Many years ago, maybe you, because some of you are not old, but long time on yoga and daily life.
1: A před mnoha lety, a tak vy nejste tak staří.
0: Swamiji is really great.
1: Swamiji je prostě skvělý.
0: And all his intention and teaching us is to remove all obstacles on our path.
1: A v tom učení on vlastně chce, abychom odstranili překážky na té naší cestě.
0: And second, all the time Swamiji remove everything what is unnecessary.
1: A zároveň také on odstraňuje všechno, co není úplně nutné.
0: Remain only what is pure sattvic spiritual path.
1: A nechá jenom to, co je opravdu ta čistá sattvická duchovní cesta.
0: And if you remember maybe in the long time when we listen this English version of the Guru Gita with the guitar and etc.
1: Jestli si vzpomenete, před dlouhými lety byla verze Guru Gita v angličtině s kytarou.
0: Inside was also few verses. If you sit on this asan, you will have that benefit. If you sit on the west, east, north, and you will have this, you will not get enemy, all this stuff.
1: Tak tam bylo pár veršů, ve kterých se psalo o tom, že pokud budeš sedět na tomto ásanu, dostaneš ty a ty benefity nebo nějaké jako prospěšnosti, pokud si sedneš vlevo, vpravo, nahoře, dole, dostaneš to a to a to.
0: And Swamiji just in one moment clear all this.
1: A v jednom momentu Swamiji to všechno vymazal.
0: You remember this Guru Gita with that sentences.
1: Vzpomenete si na to někdo na tuto verzi Guru Gita?
0: And it is sometimes only confusing.
1: Protože někdy je to jenom matoucí.
0: And it's not necessary.
1: A vlastně to není důležité.
0: Because you are just go out of the what is important.
1: Protože vás to jenom odvádí od toho, co opravdu je důležité.
0: And that is the important in yoga in daily life to know that Ishwar Guruji all the time cut like with the knife what is true and what is not true.
1: A prostě v Josef denním životě víme, že Svamiji to jakoby nožem oddělí.

0: žen je velice důležitý, abychom pochopili pro naši
1: And I think cestu. That bhajan is explain whole Guru Gita in very short.
0: A v tom bhajanu je vlastně ve zkratce vysvětlená Guru Gita.
1: If you have that relationship, that trust, I will not say believe, trust.
0: Pokud máte v mistra nebo s mistrem takový vztah, máte tam důvěru, a teď nemyslím jako víru, ale důvěru.
1: And if you have that confidence to your Gurudev.
0: A pokud máte confidence. Důvěru v Gurudeva.
1: You don't need stones. You don't need and you are not afraid of the constellation of the planets.
0: Tak nepotřebujete žádné drahé kameny, nepotřebujete konstelace planet.
1: You don't believe in the evil eye.
0: A nemusíte věřit ve zlé oko.
1: Black magic.
0: A černou magii.
1: You may only sing black magic woman, but not believe in the black magic.
0: Můžete si pospěvovat, ale prostě v ní nemusíte věřit.
1: That is important.
0: A to je to důležité.
1: Always try to remember Sridipa Niranjan Sabaduka Bhajan.
0: Pokaždé pořád myslete na Sridipa Niranjan
1: Sabaduka Bhajan. Translation of that bhajan is a Mahavakya for us.
0: Překlad tohoto bhajanu, to je Mahavakya pro nás.
1: Have that relation with your Gurudev.
0: Ten vztah, jaký máte s Gurudevem.
1: Everything is possible if we have that confidence, that relation with our Gurudev.
0: Nic není nemožné, pokud máte důvěru, pokud máte ten vztah s Gurudevem.
1: Okay, usually we have a problem with guru. Yes?
0: Ale stává se, že máme problém s Gurudevem, je? Je to tak?
1: Be open. Yes, we are disciple. Yes, we have problem.
0: Tak buď řekněme to otevřeně, prostě ano, jsme žáci a máme občas problém.
1: Everybody was a little argue with inside with the guru.
0: Každý z nás vevnitř jistě trošku bojoval s Gurudevem vnitřně.
1: How many times Swamiji explained that he also have that with Mahaprabhuji?
0: A Swamiji taky říkal, že vlastně párkrát to měl i s Gurujím.
1: Guruji had also that problem when Mahaprabhuji said to him, go and teach further. Oh, he don't like me, he don't love me, he want that I go away from him. Yes, that is the normal.
0: I Guruji vlastně přiznal, že měl vůči Mahaprabhujímu takové myšlenky, když mu Mahaprabhuji řekl, běž a vyučuj jinde, a Guruji si říkal, tyjo, tak on mě nemá rád, on mě posílá pryč.
1: That is not sin.
0: A to je prostě přirozené, to tak máme, ale není to hřích.
1: That is the normal development of disciple.
0: Je to prostě zdravý vývoj žáka.
1: And slowly we purify all these doubts and purify all this depression what is also come to us.
0: A my pomaloučku rozpouštíme všechny ty pochyby, všechnu tu možná i depresi, která někdy přijde.
1: And don't think that I'm not good, I'm bad, I don't have bhakti, etc.
0: A pokud to cítíte, tak si ale neříkejte, já jsem špatný žák, já nemám bhakti.
1: When you read and listen the bhajans from Mahaprabhuji, of course that he didn't have problem with the bhakti.
0: Když posloucháte bhajany od Mahaprabhujiho, tak ano, on problém s bhakti neměl.
1: We need to practice. We need to change from the worm to the wasp.
0: Ale to prostě chce trénink a potřebujeme změnit ten verb to
1: wasp. Worm to the wasp.
0: Potřebujeme změnit to slovo v čin.

0: You know that story. It is not a romantic story.
1: Znáte ten příběh? No, není úplně romantický.
0: It is not a easy story.
1: Není úplně jednoduchý.
0: Especially if you were in India and you saw that process.
1: A zvlášť, když jste v Indii a sledujete ten proces.
0: It is romantic when you talk about this.
1: Má to romantický nádech, když se o tom povídá.
0: But in reality it's not romantic.
1: Ale žít to v té skutečnosti, to už tak romantický není.
0: Same thing, transformation.
1: A stejně ta přeměna, transformace.
0: Is not without pain.
1: Se neobejde bez bolesti.
0: Because we need to change ourselves.
1: Protože my se musíme změnit.
0: And that is not easy.
1: A to nikdy není jednoduché.
0: And we don't want.
1: A my většinou nechceme.
0: Yes, something we want to change. But when start the changing process and discipline with the changing process, oops, I don't like this.
1: Některé změny vítáme, ale pak přijdou jako záležitosti, které nechceme, jsou těžké.
0: And in that story is existing the three worms.
1: A v tom příběhu jsou tři slova.
0: And is existing that wasp.
1: A
0: not pčela.
1: Včela, vosa.
0: Osa. Mm-hmm.
1: Aha. A vosa.
0: And existing that wasp which is searching for the worm to take that worm. Put in the nest, put the egg inside, and fly away and close that muddy house.
1: Vosa hledá červa, do kterého by nakladla vajíčka, zatáhla si ho do hnízdečka a zavřela tam dveře, nebo jako zadělala ten vchod.
0: And there is existing three kind of the worms.
1: A jsou tři druhy těch červů. Aha, to nebyly slova, to byly červy, já se omlouvám.
0: One is tamas.
1: Jeden je tamas.
0: One is the rajas.
1: Rajas.
0: And one is the sattvic.
1: A sattva.
0: Tamas immediately when hear the sound of the osa, vesp.
1: Osa. Takže ten červ tamas, když slyšel bzučení té vosy,
0: started to sleep.
1: Tak usnul.
0: Fall down.
1: Odpadl.
0: In unconscious.
1: Odpadl do bezvědomí.
0: Rajas immediately run away under the stone or somewhere in the high grass.
1: Rajas se někde schoval, utekl a schoval se pod trávu, pod list.
0: And sattvic stand and wait that wasp pick him.
1: A ten sattvický počkal, až ta vosa ho chňapne.
0: Of course we know that wasp is the guru.
1: A my víme, že ta vosa to je guru.
0: And three quality of disciple people.
1: A tři kvality, ty červy to jsou tři kvality žáků, lidí.
0: Somebody is just know aware that is existing spirituality.
1: A někteří ví, že existuje nějaká duchovnost.
0: Some people are run away from spirituality.
1: Někteří od ní utečou.
0: They run away completely in the material world.
1: Utečou se do materiálního světa.
0: And when you tell something about spirituality, not even run, but start to be aggressive.
1: A když jenom naťuknete nějaké duchovní téma, tak oni nejenom utečou, ale začnou být třeba agresivní.
0: But you know this. Ale you have such experience.
1: To znáte, máte zkušenosti.
0: Another like you.
1: No a ti další jako vy.
0: When hear that is something about spirituality, immediately want to hear, to come, to see, to read about that.
1: Když něco jenom zaslechnou o duchovnosti, tak okamžitě přispěchají a chtějí to vidět, slyšet, zažít.

0: And in that moment, guru pick you.
1: A to je ten moment, kdy vás ten guru chňapne.
0: That is initiation.
1: A to je ta iniciace, to zasvěcení.
0: And initiation is putting something in us.
1: A to zasvěcení je o tom, že do nás něco vloží.
0: Shabda, that word, that mantra.
1: Mantru.
0: And put us on the special place.
1: A odnese nás na takové zvláštní místo.
0: And in that moment starts transformation.
1: A v ten moment začíná ta proměna.
0: It is not easy.
1: Není to snadné.
0: It is how many times you want to run away from spiritual part.
1: Kolikrát jste chtěli utéct z té duchovní cesty?
0: But you remain here.
1: Ale nějak jste zůstali.
0: And how many times you saw something in you, in yourself?
1: A kolikrát jste v sobě něco zahlédli?
0: And we know that needs to change.
1: A viděli jste, že se nepotřebujete měnit.
0: How many times we hear we will have karma yoga, you know what Swamiji said so many times.
1: Kolikrát jste slyšeli, že Swamiji vyhlásil karma jogu?
0: And we run away.
1: A my jsme utekli.
0: And how many times Swamiji was talking that you must come to the sadhana, don't run from the sadhana, practice every day. And it's not easy. That is, all this is painful.
1: A kolikrát nám Swamiji říkal, neutíkejte od sádhany, cvičte každý den. A to není tak jednoduché, někdy to prostě bolí.
0: Things what is not painful and things which is easy is unhealthy.
1: Ale věci, které bolí a které nejsou jednoduché.
0: It's easy to remain in the bed with the food and coffee.
1: Tak nejsou zdravé. Samozřejmě, že je jednoduché zůstat v posteli a papat si nějaký dobrutky.
0: Wake up at Brahma Murta and start practice. That it's not easy.
1: Ale vstát za Brahma Murti a cvičit, to není snadné.
0: I talk about that kind of pain, not that somebody will cutting your hand.
1: A tohle je ta bolest, o které mluvím, ne že vám někdo bude řezat ruku.
0: But they said that this psychic pain is higher than physical pain.
1: Ale říká se, že tady ta psychická bolest je horší než ta fyzická.
0: And changing is not easy.
1: A pro mě na změnit se to není jednoduché.
0: And that wasp is all the time coming and observing what is with that worm.
1: A tak ta vosa tak pořád jako lítá okolo a pozoruje toho červíka.
0: And that worm is all the time listening sound of Brahmari around.
1: A ten červík pořád naslouchá tomu zvuku Brahmari, tomu bzučení.
0: And now and there that wasp also inject in that worm.
1: A ta vosa taky toho červíka napíchne.
0: And that is the satsang.
1: A to je satsang.
0: On satsang we hear so many that lectures, that verbs which make that changes available, that we are able to change.
1: A na satsangu slyšíme právě tolik přednášek a tolik slov, které umožňují tu změnu.
0: And that is important to understand that we need to remain on our path.
1: A to je důležité pochopit, že musíme zůstat na naší cestě.
0: It is important also to understand that it is not other paths is wrong.
1: A taky si uvědomíme, že ty ostatní, ty jiné cesty nejsou špatně.
0: But we have one path.
1: Ale my máme tu jednu naši.
0: Not because guru is jealous.
1: Ne proto, že by guru žárlil.

0: but because we need to stay, not to dig here and there, and in the end of our life we will have completely destroyed the land with the so many holes.
1: Ale jde o to, že abychom nehloubili ty jámy chvilku tady, chvilku tam, a na konci života bychom měli zahradu plnou děr.
0: Also, when I talk about fire and which fire is the true fire and which is the fake fire.
1: A jak jsem mluvil o tom ohni, který je ten správný, pravý, a který je falešný?
0: When you listen Guru Gita, sometimes if you don't understand the symbolical way of Guru Gita,
1: když posloucháte Guru Gitu a najdete tam místo, které jehož symbolice nerozumíte,
0: you will say that is the cult.
1: Tak najednou prostě řeknete, je to je nějaká sekta.
0: Cult, even worse than sekta.
1: Tak ještě kult, to je ještě takový jako širší.
0: And because of that, some of our friends were very in the fear of the cult, because they didn't deeply understood the symbolical way of Guru Gita, and never we talk about symbolical so much, they were blocking to hear Guru Gita to people who are not a disciple.
1: A jsou lidé, kteří se vlastně té symboliky trošku báli, protože my o ní moc nemluvíme, a báli se toho nařčení z kultu, takže tu Guru Gitu jakoby skrývali před nežáky.
0: You have such experience, yes?
1: Taky to
0: you
1: tak
0: know
1: máte, znáte to?
0: About what I am talking. Yes. No, thanks God. Mm-hmm. And that was why is always very secret.
1: Proto vlastně je to taková trošku jako na tajnačku.
0: Yes, they said in the Guru Gita that is the secret knowledge.
1: V Guru Gitě se přímo říká, že ano, je to tajné učení.
0: But understand this secret knowledge.
1: Ale musíte to správně pochopit.
0: I don't know Hindi, Sanskrit.
1: Já neumím sanskrit.
0: But what I mentioned a few days ago, I try to dig little to understand few words.
1: Ale rád se v tom trošku vrtám, abych ta slova pochopil, určitá slova.
0: And symbol of secret knowledge, and start Guru Gita with that is the secret knowledge.
1: Ale ten symbol toho jako jakoby tajného učení, tím že to tak začíná.
0: Try to understand on other way.
1: Zkuste se na to podívat jinak trošku.
0: What is under the sea?
1: Co je pod mořem?
0: On the bottom of the ocean.
1: Na dně oceánu.
0: That is the secret of the ocean.
1: To je tajemství oceánu.
0: But if you have if you are brave.
1: Ale pokud jste máte odvahu.
0: And if you are able to dive.
1: A zvládnete se potopit.
0: You have ability, you have a possibility to dive deep down.
1: Máte na to zkušenosti nebo schopnosti i okolnosti vám to umožní se hluboko ponořit.
0: You will be able to see that secret.
1: Tak uvidíte to tajemství.
0: It is not secret that nobody knows.
1: Takže nejde o tajemství jako je nikdo to nesmí vidět, aby si toho nikdo nevšiml.
0: But secret means only those people who are brave and who are able to go deep in the matter, in the ocean, it will be able to see what is on the bottom of the ocean.
1: Takže tady je to slovo tajemství myšleno právě, že je pro ty, kteří jsou stateční a mají proto schopnosti se ponořit a najít ten
0: poklad. And when you understand that, When you listen Guru Gita and when you say, "Oh, that is the secret knowledge, only for you, my dear," etc.
1: A pokud to takto pochopíte, že to je jako sice tajné učení, ale pro ty moje drahé.
0: It is same like what is said here on the West. Do not put the pearls in front of the pig.
1: That's fine. Že u nás se říká taky neházet perly sviním.
0: You will not talk about Guru Gita to that tamas worm and that and listen, you must listen. And Rajas worm which is fight with you and no, that is right, no, I am right. That is the stupidness.
1: Vlastně je pošetilost snažit se číst nebo přimět ty červíky tamas a rajas, aby poslouchali Guru Gitu.
0: Only those who are worthy to know this, they yes, but only those who are able to hear that knowledge will hear that knowledge.
1: To moudro je jenom pro ty, kteří jsou schopní ho vnímat nebo poznat.
0: And also yesterday I said about Parvati and Shiva.
1: Včera jsem mluvil o Parvati a Shivovi.
0: Sitting on the Kailash.
1: Jak sedí na Kailáši.
0: It means Kailash means the top of our evolution.
1: Kailáš to je ten vrcholek naší evoluce.
0: It means Sahasrara chakra.
1: To je Sahasrara chakra.
0: Shiva means the conscience.
1: Shiva je vědomí.
0: And Parvati means Shakti.
1: A Parvati je Shakti.
0: You know, conscience is not able to do anything.
1: Vědomí samo o sobě nemůže nic udělat.
0: And you know what Swamiji said many times, also one great picture.
1: A víte, co Swamiji mnohokrát říkal?
0: Shiva. Conscience Shiva. Without Shakti.
1: Shiva vědomí bez Shakti.
0: You are on the street and you are aware, you saw that the brick will fall down on your head.
1: Jdete po ulici a teď vidíte, že přímo nad váma na vás padá cihla.
0: But you are without Shakti to move.
1: Ale nemáte sílu se pohnout.
0: Other. You have Shakti, but you don't have conscience.
1: Druhý případ, máte Shakti, máte sílu, ale nemáte to vědomí.
0: We said on our language, you are like a fly without head.
1: Jste jako moucha bez hlavy?
0: Yeah, moucha bez hlavy. It's also not. Only when you have Shiva and Shakti, you are able to do something.
1: Takže můžete se pohnout jenom pokud, nebo můžete něco udělat jen pokud máte Shivu i teda Shivu i Shakti, vědomí i sílu.
0: And because of that Guru Gita start that Parvati came to the Shiva on the Kailash.
1: A na začátku té Guru Gita se zpívá, že tam Parvati přijde za Shivou na Kailash.
0: And ask, please explain me. What is the guru?
1: A ptá se ho, no, žádá ho, prosím tě, vysvětli mi, kdo je to guru.
0: And in that moment start Guru Gita.
1: A tím začíná Guru Gita.
0: That means everything inside is in symbolical way.

0: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you mean more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť, všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many there are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful and it has to be like that.
1: A existují různý gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách. A je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings, that's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With the drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice.
1: Juice.
0: And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal, how nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine, everything. There are on the path many different, they are standing and they will develop, and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that, they are all have inside in stomach, that all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma yogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše
0: vlasy. Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: Podobně i kolik je různých jogových cvičitelů.
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they let their language, but finally they also said the yoga and we also the yoga.
1: A tak učí různé jogové cviky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone you have to be. For example, you have five children.
1: Tak je to podobně jako když máte pět dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with it will be very nice, and we have to bring this that we bring up again the sat yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii a tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět sat jogu.
0: And someone who they learn yogas and who knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there are some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: A to je pak jiné.
0: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That's we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.

0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale je stále, on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpuriji.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas. Dvapar yugas, Treta yugas, Kali yugas.
1: Treta yugi, Kali yugi.
0: All is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple tree.
1: A ta parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the colors and big, how it is roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná sladká kulatá barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: in your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone,
1: a když někomu řekneme,
0: now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And other comes and I must teach you something and I should give you guru mantras more because your guru is not anymore and you are only and nothing.
1: Přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: a když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice,
1: bychom měli cvičit,
0: and we should get people humble, kind, and talk them. Speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course your disciples and they should be not that, okay, I will go there, that is a better one, other can dance very better, other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takový, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje,
0: but that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: Or singer.
1: Nebo zpěvák.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. They one have to dance with this. It's a good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children. Have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.

0: And then their children
1: a jejich děti
0: also have the that grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: A v tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately,
1: bohužel,
0: in last centuries,
1: v posledních staletích,
0: slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostatečně.
0: And that's why there is dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: That is, oh God, this person is eating too much.
1: A říká si, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, please take.
1: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this, coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy.
1: A když jsme šťastní.
0: We said. We have more blood inside coming.
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course, doctors and professors. And this they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people who's first time, they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
0: So doctors. Surgeons,
1: takže lékaři, chirurgové,
0: they are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our holy Guruji said,
1: náš holy Guruji řekl,
0: the doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying, that your soul is going out. They can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there.
1: A protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like the stars falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like sometimes gummy, gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes.
1: This way,
0: this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě možnosti.
0: Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are life.
1: Vlastně oživné, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from myself.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection this, and we have the garam Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctorate, they will take immediately, bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my soul leave, the soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it has died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes.
1: A po pár minutách.
0: He's again in the body.
1: Je už ta duše zpátky v těle.
0: There are many people.
1: Je mnoho takových lidí.
0: There is one also one doctor.
1: A taky jeden lékař.
0: And he's in, on New Zealand or America.
1: Je v Americe.
0: Washington.
1: Ve Washingtonu.
0: And there is one man, and he was in many countries he went.
1: A ten jel do mnoha zemí.
0: And he asked someone who was died and again came in body into body.
1: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
0: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
1: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
0: And he has beautiful book. He have now books, two books.
1: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
0: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
1: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
0: So it is true.
1: Takže je to pravda.
0: So this life is going that, and we should be in this life.
1: Takže ten život probíhá, měli bychom.
0: And further comes and go.
1: A zároveň pak zase přichází a odchází.
0: So that is in our body is a In all creatures there is a life inside.
1: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
0: On the road we keep so many animals or creatures died.
1: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
0: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
1: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
0: About 2 years ago, I think, or end of last year.
1: Asi před 2 lety nebo koncem minulého roku.
0: Here in Strilki ashram.
1: Tak tady v ashramu ve
0: Strilka. We were walking to go to the forest.
1: Jsme měli procházku do lesa.
0: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
1: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
0: And some car was hit by one bird.
1: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
0: And bird fall down.
1: A ten pták spadnul.
0: And little light. So the second car did not hit him again.
1: A to další auto ho ale už nepřejelo.
0: I said, well, I think he's still alive.
1: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
0: So they took it. I told them.
1: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
0: And I said, put it him on the, our boundary.
1: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ashramu.
0: Our fence.
1: Na plot.
0: So we put it there.
1: A tak jsme ho tam dali.
0: Others said, this died. This.
1: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
0: Well, we went walking.
1: A pak jsme teda se procházeli.
0: And then we were sitting there.
1: A seděli jsme tam.
0: It was summertime.
1: Bylo to v létě.
0: Or winter? Summer. And then I said, made some like cat or somebody will come and eat the.
1: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba
0: kočka.
1: A sežere ho, anebo už zemřel.
0: So one went again there.
1: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
0: And while one was coming, suddenly the bird flight.
1: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
0: The birds can again come in life again.
1: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
0: Many, many times it is said, like this.
1: Mnohokrát se to tak stalo.
0: Anyhow, so the soul, the jiva.
1: Takže ta duše, jiva.
0: He like his house as our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak se.
0: But attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva, this soul,
1: ta jiva,
0: because there is nothing and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
0: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good. Medicine is very good. All are very good. Nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
0: So there are many, many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga.
1: A proto je
0: name yoga.
1: A podobně je jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jógy je na celém světě.
0: And they know and they are doing good things.
1: A vědí a dělají dobré věci.
0: And there are many different techniques, that's it.
1: A jsou nejrůznější techniky.
0: But finally comes to oneness.
1: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
0: Bhagavad Gita, it has it 18 yoga.
1: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
0: Bhakti yoga, jnani yoga, like this.
1: Bhakti yoga a tak dále.
0: And more than that, there are many yoga techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said one in all and all in one.
1: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Everyone of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady
0: you have
1: jste,
0: also your some kind of feeling techniques and you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the because the pranayam.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A ty jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And this many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is a certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayam.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing, they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone.
1: Ale je někdo.
0: They are really have this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so, for example, let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.
0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
0: Now brahmari is like a bees.
1: Tak brahmari je jako včely.
0: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nektar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energie.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound. And that takes that sound. Milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I taught someone technique, something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.

0: है.
1: एंड सो इट इज कॉल्ड ब्राह्मरी.
2: Takže říká se tomu brámarí.
1: And it is through our fingers.
2: A je to přes naše prsty.
1: Index finger.
2: Ukazováky.
1: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
2: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazová kde na uši.
1: Now this have a sound.
2: A tam ten zvuk.
1: And for the brahmari,
2: ten zvuk,
1: pranayam.
2: Pranámě brahmari.
1: There are five sounds.
2: Tak těch zvuků je pět.
1: And these five sounds they are for certain healing.
2: Tak těch pět zvuků
1: in the body.
2: Na léčení určitých částí těla.
1: Or awakening of some chakras.
2: A nebo probuzení některých čaker.
1: It's a good thing, not negative.
2: A je to dobré, není to nic negativního.
1: And many there are, and also many people they have some problems in the sounds, in the mouth, in head, and so on.
2: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
2: Ale pomalu.
1: Step by step.
2: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
2: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
2: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
2: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, near in our ears.
2: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
2: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
2: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
2: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
2: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
2: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
2: Nails
1: very big and very nice red or yellow rank.
2: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvě.
1: So the men have so long nails in color.
2: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
2: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
2: Ženy ty jsou.
1: So they have nice cut it and nehty.
2: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
2: Takže měli byste dát.
1: Don't put so much nails, otherwise you can harms little bit your sound in the ear.
2: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So we go in.
2: Čili jdeme dovnitř.
1: But not putting in, just we go little in and then out like this.
2: Čili dáme
1: then it's completely closed.
2: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně.
1: And we can also hold it like this.
2: Takže můžeme si je takhle ohnout.
1: Sound.

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk.
0: Then it is when we do deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the, our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: sami. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many these all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází
0: and that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: but before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.
1: To
0: no.
1: Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20.
0: And when long then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bolelo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one. This what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can. Yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is. Brahmari pranayam.
1: Takže to k Brahmari pranayamě.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।

0: சந்தியா தீபம் சரவ் சத்யம். Then we are going further.
1: Takže budeme pokračovat teďkon.
0: Om namo prabhu dipa avinasi. Om namo, you know the om namo means salutation.
1: Namo znamená pozdrav.
0: Prabhu is God.
1: Prabhu je Bůh.
0: Deep is Mahaprabhuji, or deep is the light.
1: Deep je Mahaprabhuji anebo světlo.
0: Avinasi. Avinasi means is not dying.
1: Avinasi znamená, který neumírá.
0: He is ever and ever he's there round the whole universe.
1: Je vždycky věčný ve vesmíru.
0: Oh.

はい。

0: ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému ja.
0: Salutations to Srila Lakpuriji Siddha Pit Parampara.
1: A pozdrav Sri Lakpuriji Siddha Pit Parampara.
0: My dandavat pranams to Abhiravar Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Paramahansa Maheshwaranand Guruji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu guru Evovi Svámimu Maheshwaranandžimu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo nás sledujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinash buddhi, which means in times of despite, in times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Sat Yuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yuga v Satya Yuga.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy Shakti sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
0: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
1: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
0: But God gave us something which other creatures do not have.
1: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
0: Something in between our two ears.
1: A to něco je mezi našima ušima.
0: Which is?
1: A to je?
0: Brain, buddhi.
1: Mozek, buddhi.
0: You know why God gave us two ears?
1: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
0: Any guesses?
1: Zkuste si tipnout.
0: Put information in one and throw it out the second one, no?
1: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
0: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
1: ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
0: But most of the time we bypass the processing part.
1: Ale my často vynecháme toto vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
0: That's why the awareness is missing in us.
1: Chybí nám vědomí, bdělost.
0: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
1: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
0: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
1: A když někde sedíme, a někdy se to stane dokonce, když řídíme auto.
0: That's a, I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that, and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
1: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátíte zpátky. Aha, já vlastně řídím.
0: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
1: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
0: You just zone out and then you are not sleeping, you are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
1: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
0: That's why awareness is very important.
1: Proto bdělost je velice důležitá.
0: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
1: Cokoliv, co děláme, měli bychom to dělat vědomě, bděle.
0: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
1: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
0: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
1: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, o, myslí jsou někde úplně jinde.
0: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
1: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
0: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
1: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
0: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
1: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
0: How many of us are truly aware of what is happening around us?
1: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
0: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
1: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
0: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
1: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
0: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
1: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
0: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I'm like, yeah, yeah.
1: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře, dobře.
0: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
1: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
0: If we are studying, our focus on the studying.
1: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
0: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
1: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
0: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
1: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující,
0: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
1: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony, a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
0: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
1: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
0: You know what's the easiest technique to fall asleep?
1: Víte, jaká je nejsnažší technika, jak usnout?
0: Do meditation and mala.
1: Začít meditovat s málou.
0: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
1: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
0: Why? Because that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
1: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
0: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
1: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, to bdělost je důležitá.
0: Awareness towards the certain thing that we are doing.
1: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
0: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
1: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
0: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
1: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
0: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
1: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
0: Doesn't matter what.
1: Ať už je to cokoliv.
0: Because without bhava, that seva is incomplete.
1: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
0: Without the devotion,
1: bez oddanosti,
0: the bhakti, the sadhana is incomplete.
1: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
0: And without faith and understanding and surrenderness,
1: bez
0: it's also incomplete.
1: Bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
0: Because this mind is the one who is restless, not the body.
1: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
0: The atma is always in peace.
1: Atma je vždy v míru.
0: But the mind makes it restless.
1: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
0: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
1: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
0: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
1: Už celá sobota uplynula.
0: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
1: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
0: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay.
1: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle a já řeknu dobrá.
0: That's why I like less of planning and just going with the flow.
1: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
0: Because plans never work.
1: Protože ty plány nikdy nefungují.
0: I tried that a lot.
1: Zkusil jsem to hodně.
0: Planning trips, planning this, planning that.
1: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
0: And if things don't go according to plan, then.
1: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
0: Disappointment.
1: Pak přišlo zklamání.
0: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
1: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
0: But me personally, I go day by day.
1: ale já osobně to beru den za dnem.
0: Because this is not permanent.
1: Protože tohle není trvalé.
0: Nothing is.
1: Nic není trvalé.
0: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
1: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
0: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
1: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
0: When do you all see each other?
1: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
0: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is Trilki, is Jadan, is Gurudev.
1: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš Gurudev.
0: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures, we still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
1: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
0: And that's why unity is very important.
1: Proto jednota je velmi důležitá.
0: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
1: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
0: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
1: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
0: That's why being united and sticking together is really useful.
1: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
0: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
1: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
0: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
1: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
0: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
1: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
0: Four brothers go in different directions.
1: Čtyři bratři se rozejdou do různých stran.
0: Maybe see each other once a year for some festival.
1: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
0: In the house itself, everyone has their own rooms.
1: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
0: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Wolt. Done.
1: I když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Bolt.
0: The new Gen Z's will call it modernization.
1: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
0: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
1: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
0: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
1: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
0: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
1: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
0: There were two different places I stayed and one was a house where there was a bigger living room and the house was a little bit open.
1: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, ten dům byl víc otevřený.
0: Four of us.
1: Byli jsme tam čtyři.
0: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
1: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
0: Talked a bit.
1: Povídali si.
0: And the other place where I stayed next day or 2 days after that, it was a closed tiny space, you know how London houses are.
1: A potom další 2 dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
0: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
1: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
0: We came back, all 4 of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
1: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
0: So even the space where we are living, it should be open.
1: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
0: As many walls, that many barriers.
1: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
0: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
1: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
0: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
1: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
0: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
1: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
0: Or anything. What holds us together is the love.
1: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
0: The bhava.
1: Ta bhava.
0: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
1: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
0: And if we can love someone else that much as we love ourselves, that also makes a change.
1: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
0: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
1: Ale to přijde jenom, až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
0: We accept ourselves and then we accept others.
1: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
0: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
1: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, celý svět je jedna rodina.
0: Why is it said ahimsa parmo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them. And where there is atma, there is paramatma.
1: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma a kde je atma, tam je paramatma.
0: Now this time is still very good.
1: A v této době je to ještě dobré.
0: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
1: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
0: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
1: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
0: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
1: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
0: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
1: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
0: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
1: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
0: And then what did Lord Krishna say?
1: A co říká pán Krishna?
0: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam dharmasya sujatmanam sujameham. When dharma is affected.
1: Říká, že když je dharma ohrožena.
0: When dharma needs protection.
1: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
0: When dharma turns into adharma.
1: Když se dharma mění v adharmu.
0: Then I shall incarnate.
1: Tak potom se inkarnuje.
0: But who protects the dharma?
1: Ale kdo ochraňuje dharmu?
0: Us.
1: My.
0: Dharmo rakshati rakshatah. The one who protects dharma, dharma will protect that.
1: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
0: But if we all are adharmis, then what will happen?
1: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
0: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Sri Ram was known as.
1: A proto Bhagavan Sri Ram byl znám jako.
0: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Sri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
1: Jako Dharmaraj neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
0: You know what's a darbar?
1: Víte, co je to darbar?
0: In Jadan we have Sadguru Darbar, right?
1: V Jadanu víte, že máme Sadguru Darbar.
0: Sadguru means Sadguru, Darbar means where he sits and meets people.
1: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
0: So in Ayodhya, Bhagavan Sri Ram had his Ram Darbar.
1: A tak v Ayodhya měl i Sri Rama svůj Ram Darbar.
0: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
1: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on, je, on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
0: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
1: A to je zase to, o čem jsem mluvil ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
0: Living and dedicating the life for others.
1: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
0: The king, the saint.
1: Král, světec.
0: Their own lives are not for themselves, it is for others.
1: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
0: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
1: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
0: Not much.
1: Ne moc.
0: For personal time, there is no personal time.
1: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
0: Even now, innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
1: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
0: Because our life is for all the people.
1: Protože jeho život je pro druhé.
0: That's how life is.
1: Tak, takový by měl být život.
0: So in the Rama Darbar, every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
1: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřeba rozhodnout.
0: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagavan Sri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
1: A už byl jednoho dne večer, tak Ráma poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
0: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagavan, all done, everyone are sorted for today.
1: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
0: But Bhagavan Ram knew everything, so no, there is still someone.
1: Ale Bhagavan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
0: Go check properly.
1: Jdi a pořádně to zkontroluj.
0: Lakshman goes outside and he sees a dog.
1: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
0: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
1: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
0: Did you come to see Bhagavan Ram?
1: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
0: Yes.
1: Ano.
0: Please come, he is waiting for you.
1: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
0: He goes inside and he bows down.
1: A on vejde, pokloní se.
0: Now don't ask me how did dogs talk at that time.
1: Neptejte se mě, jak se s tím sem domluvili v té době.
0: But at that time humans were huge, so anything is possible.
1: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
0: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
1: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
0: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
1: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
0: You see how good we are.
1: Víte, jak na tom jsme dobře.
0: But you can learn something from Shivji's family.
1: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
0: What is the mode of transport for Ganeshji?
1: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
0: Hmm? Mouse.
1: Myška, myš.
0: What does Shivji have around his neck?
1: A co má Shivji kolem svého krku?
0: Snake.
1: Hada.
0: Snake likes mouse.
1: A had si pochutnává na myši.
0: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
1: Yeah, protože hadi loví hlavně myši.
0: Then what is the mode of transport of Kartike, the brother of Ganesh?
1: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
0: Hmm? Peacock.
1: Na pávovi.
0: Peacock likes snakes.
1: A pávy jedí rádi, jedí hady.
0: We know because we have peacocks in Jadan and we have snakes also in Jadan, so...
1: Máme pávy v Jadanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
0: Then, what is the mode of transport of Mata?
1: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
0: Hmm? Tiger, lion.
1: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
0: That one eats peacocks.
1: No a ten si rád pochutná na pávovi.
0: And the mode of transport of Shivji?
1: A na čem jezdí Shivji?
0: Nandi.
1: Na Nandim.
0: Also can be eaten by lion, is it?
1: A i toho býka si uloví ten lev.
0: But still they all live in that same space together without harming each other.
1: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
0: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
1: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
0: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devtas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
1: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
0: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
1: To znamená Bůh všech bohů.
0: You know why?
1: A víte proč?
0: Because in every family there is one or two being worshipped.
1: Protože v každé rodině jeden nebo dva.
0: Vishnuji, Lakshmiji, two.
1: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
0: Then you have Indra Bhagavan.
1: A máme Bhagavana Indru.
0: Then you have Agni, fire.
1: A Agniho, oheň.
0: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
1: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
0: But in Shivji's family, look.
1: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
0: Shivji is worshipped.
1: Uctíváme Shivu.
0: His wife Parvatiji is worshipped.
1: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
0: His son Gajananji is worshipped.
1: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
0: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
1: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
0: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
1: Shubha Bhava, jeho příbuzní, jsou také uctíváni.
0: The brother of Ganeshji Kartike is worshipped.
1: A jeho bratr Kartike je také uctíván.
0: Even the mode of transport of Shivji Nandi is worshipped.
1: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi je uctíván.
0: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
1: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
0: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
1: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
0: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness and there will be much more peace amongst each other. If we live like that.
1: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jak tak jako Shivova rodina.
0: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
1: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
0: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
1: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
0: So, Bhagavan Sri Rama then asked the dog, what do you want?
1: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
0: Justice, my lord.
1: Spravedlnost, pane.
0: What happened?
1: Co se stalo?
0: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
1: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
0: Bhagwan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
1: A Bhagwan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
0: He said, Bhagwan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
1: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
0: So I was angry, so I threw the stone. I'm very sorry, so

0: animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
1: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, že se neschodne zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
0: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
1: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
0: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
1: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
0: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
1: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
0: So suddenly from having nothing, he had everything.
1: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
0: Being the main person, the main priest.
1: Stal se hlavním knězem.
0: Many perks come with that.
1: Mnoho obálek s ním přišlo.
0: He got an elephant, not a pope mobile.
1: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
0: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
1: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
0: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
1: A když dostane, se vám dostává víc, než jste čekali, víc, než potřebujete, tak co přichází?
0: Pride.
1: Pýcha.
0: Aham, me.
1: Aham, já.
0: Then the ministers and everyone question Bhagavan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
1: A ty ministři a ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
0: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
1: A on říká, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
0: They called the dog.
1: A tak si zavolali toho psa.
0: And they asked the dog, why did you give this punishment?
1: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
0: The dog said, Bhagavan, in my previous life, I was the priest of that temple.
1: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
0: And because of this ego boost,
1: a protože mi tak narostlo ego,
0: and my karmas,
1: a kvůli své karmě,
0: and what all I did,
1: a co všechno jsem udělal,
0: this is who I am.
1: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
0: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
1: A tomu žebrákovi to došlo a tak se pětým říkala, takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
0: More than anything is forgiveness.
1: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
0: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
1: Když odpouštíme lidem, není to kvůli ním, ale kvůli sobě.
0: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
1: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
0: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
1: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
0: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
1: Nemusíte se na ně nutit do úsměvu, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
0: And then see and feel that peace which we get inside.
1: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
0: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
1: Je těžké odpouštět.
0: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually, slowly with time, try to forgive them because that will bring peace within.
1: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
0: So then the dog forgived that priest.
1: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
0: And again,

0: Rajaturang back down to ground zero.
1: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
0: But still that beggar was much happier than being as a priest.
1: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
0: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo phal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
1: A tak jak říká pán Krishna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
0: So today we discussed unity.
1: A tak dneska jsme mluvili o jednotě.
0: Love.
1: O lásce.
0: Forgiveness.
1: O odpouštění.
0: And
1: a
0: devotion, surrenderness.
1: O danosti.
0: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alakurji mahadeva ki devata devdeshwar mahadeva ki shridip narayan bhagwan ki jay hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagwan ki विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय आप सब भक्तों की हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू।

0: Dneska ráno jsme mluvili o tom, že tady začneme ten náš program, ne Anuštán, ale náš program tady.
1: We will start here from 5:30.
0: Začneme v 5:30.
1: Yeah, you see, we are better than you on the Anuštán.
0: Vidíte, že jsme lepší než vy na Anuštáně.
1: Always is my mother is better than your mother.
0: Vždycky ta moje maminka je lepší než tvoje maminka.
1: My guru is stronger than your guru.
0: Tvůj guru je, můj guru je silnější než tvůj guru.
1: Yes, and ano. We are better than you.
0: A my jsme lepší než vy.
1: Yes. Yes, because your guru. Yes, that is the main problem in the human mind.
0: Ale to je ten hlavní problém lidské mysli.
1: It is nice to joke.
0: To je hezké o tom žartovat.
1: And when we start to laugh about some problems, that is the half solve that problem.
0: Když se nad nějakými problémy dokážeme zasmát, tak už ho z poloviny vyřešíme.
1: Yes, we will start at 5:30 with the Guru Gita.
0: Takže začneme v 5:30 Guru Gitou.
1: And Guru Gita will be also our morning meditation. Don't be in the fear, oh my God, we need Guru Gita, and after that we will have meditation.
0: A ta Guru Gita zároveň bude naší ranní meditací. Neobávejte se, že si říkáte Guru Gita, a pak ještě meditace.
1: And the same program will be after that same.
0: A potom ty další programy budou stejné.
1: Asanas, pranayama and we will finish.
0: Asany, pranayama, stačí.
1: For breakfast. That is the morning part of the program.
0: To je bude ten ranní část programu.
1: We will continue now with Guru Gita, talk about Guru Gita.
0: Nyní budeme pokračovat tím naším povídáním o Guru Gitě.
1: Always is also one question about Guru Gita, listening, chanting, reading.
0: Vždycky je otázka o Guru Gitě, co se týká poslouchání, zpívání a čtení.
1: It is a different part of, not part, but a different way how deeper will go Guru Gita.
0: A je to různý, různý úroveň, jak hluboko ta Guru Gita se dostane.
1: Same thing you know with your mantra.
0: Stejné je to, jak znáte s vaší mantrou.
1: When you got mantra from Swamiji,
0: když jste dostali od Swamijiho mantru,
1: he told that is five steps of the mantra.
0: Že je těch pět kroků mantry.
1: First is that you write a mantra.
0: První je, že píšete mantru.
1: Writing is very important.
0: A psaní je velice důležité.
1: And nowadays we are not anymore write.
0: V dnešní době už se moc nepíše.
1: And I read a few articles where it said that nowadays children don't know how to write.
0: A četl jsem,
1: just write, but what to write.
0: Četl jsem nějaké články, že dnešní děti už neumějí pořádně psát, nejen, že by neuměli, nevěděli jak, ale prostě nevědí proč, co psát.
1: But, okay.
0: Ale dobře.
1: We need to understand that with changing what happens now.
0: Ale teď pochopit, co se teď děje, jak se to mění.
1: And what was also before.
0: Co bývalo dřív.
1: We will not be like old grandpa who is all the time talking. My time was everything better. Tomato had a better taste, etc.
0: Nebudeme jak ten starý dědeček, co pořád říká, za mých časů to všechno bylo lepší. I ty rajčata měly lepší chuť.
1: That is the first step, which means that we are old.
0: To je první krok, že poznáte, že jste staří.
1: And we are not old, yes?
0: A my nejsme staří, že?
1: Yes. And if we are old, we are like a ghee.
0: A pokud jsme staří, tak stárneme jako ghee.
1: White ghee. Why?
0: Proč
1: ghee? Why
0: proč?
1: Ghee?
0: Proč ghee?
1: Because ghee with the aging become better and better.
0: Protože ghee čím je starší, tak je lepší a lepší.
1: Ghee old 100 years.
0: 100 let staré ghee.
1: Cure all illnesses.
0: Vyléčí všechny nemoci.
1: And we are like a ghee.
0: A my jsme jako to ghee.
1: With the 108 we will be wise one.
0: Až nám bude 100, tak budeme mudrci.
1: You know how many times Swamiji said that is not easy to get the gray hair and beard.
0: Víte, kolikrát se vám lidi říká, že není tak snadné získat ty šedé vlasy a vousy.
1: That is meaning something.
0: A to

0: active this front part.
1: Tak je aktivnější tahle přední část.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: And because of that is also good when you have a problem to write about your problem.
1: A proto je také dobré, když máte nějaký problém, si ho zapsat, si o tom něco napsat.
0: Something not like a new age letter and oh my dear I etc.
1: Ne jako ty nové new ageové věci jako dopis svému já, mé drahé já a tak to ne.
0: But because when you write you are formulating more sentences.
1: Když totiž píšete, tak jako lépe formulujete ty věty.
0: And that is more this part of the conscience of Manipur Chakra.
1: A potom je to ta vědomější část Manipur Chakry.
0: And you write your mantra.
1: A vy píšete svoji mantru.
0: Second is chanting your mantra.
1: A za druhé je zpívání vaší mantry.
0: Loudly.
1: Nahlas.
0: When is not people around you.
1: Když nejsou kolem vás jiní lidé.
0: After that you repeat your mantra without sound but you move your lips and
1: potom
0: tongue.
1: Opakujete svoji mantru bez zvuku, ale pohybujete rty.
0: Now is the level like when children learn reading.
1: Je to ta úroveň, když se děti učí číst.
0: First loudly.
1: Nejdřív nahlas.
0: After that read with the moving of lips and tongue.
1: Potom čtou jenom tím, že pohybují rty a jazyk.
0: But we lose speed of the read.
1: Ale ztrácí se ta rychlost toho čtení.
0: And sometimes they put if child is not easy to learn reading without moving lips and tongue, sometimes they said put the pen in mouth. That is not able to move tongue.
1: A když se ty děti nedokáží postoupit dál, aby četli už bez pohybu těch rtů, tak čas se jim někdy dává, aby si kousli do tušky a tím přestanou pohybovat rty.
0: And that is the next step of the repeating mantra, that you are not moving your lips and tongue, but you are mentally just repeat.
1: A to je další krok opakování mantry, kdy opakujete už bez pohybu jazyka a rtů, ale jenom mentálně.
0: And the last step is when you are ajapa-japa, when you are repeating your mantra, but you are not repeating mantra, that mantra is just flow inside.
1: A další je, že to opakování, opakujete mantru bez opakování, že vlastně prostě plyne ve vás.
0: Without your will, it is just go.
1: Mimovolně prostě jenom jede.
0: And they said when you are in the stage of ajapa japa.
1: A říká se, že když jste v té úrovni ajapa japa,
0: all your wishes will come true.
1: Všechny vaše přání se naplní.
0: Why?
1: Proč?
0: If we read and hear such a sentence, we need to know why.
1: Když slyšíme takovou větu nebo si to přečteme, tak musíme vědět proč.
0: Without putting a question why, that is the religion.
1: Protože když se neptáme proč, tak je z toho náboženství.
0: With putting the question why, that is the science.
1: A když se ptáme proč, tak je to věda.
0: And yoga is a science about body, mind and soul. We know that all the time constantly Swamiji repeat yoga is science about it. Yes, you know this, remember this.
1: A víte, yes. Že yoga je věda o těle, duši a mysli a Swamiji to pořád opakuje dokola, že to je věda, tak víte to, pamatujete si to, že?
0: Why when you that ajapa japa means also one part in the Guru Gita, because of that I am explaining this.
1: A ta ajapa japa, to, o tom se také mluví v Guru Gita, proto si to vysvětlujeme.
0: When you

0: A tak poté je něco, co se nazývá svapna.
1: Svapna means the dream.
0: A svapna znamená sen.
1: What a wonder.
0: Jaký je to úžas.
1: We are sleeping in

0: our house.
1: Spíme v našem domě.
0: We close our doors and everything.
1: Zavřeme dveře a všechno ostatní.
0: We are in sleeping room.
1: Jdeme do ložnice.
0: And we are relaxed.
1: A uvolníme.
2: Inner dialogue becomes so strong that even we talk loudly.
3: A někdy ten vnitřní dialog je tak silný, že začneme ho mluvit nahlas.

0: Να znamená se.
1: And in the dream, you see many, many things.
0: A ve snu vidíte mnoho, mnoho věcí.
1: You are not other.
0: A vy jste v tom sně, ne ostatní.
1: Maybe someone is sleeping beside you.
0: Možná někdo vedle vás spí.
1: That will have other dream.
0: Ten bude mít jiný sen.
1: And that other one will be other.
0: A zase někdo jiný další sen.
1: Though they are very close.
0: I když jsou velice blízko.
1: Sleeping there.
0: Spí vedle sebe.
1: Maybe mother and child.
0: Možná matka a
1: husband and wife.
0: Žena a muž.
1: Brother and brothers.
0: Bratři spolu.
1: Friends and friends.
0: Kamarádi a kamarád.
1: But as we go from that consciousness.
0: Ale jakmile vyjdeme z toho vědomí.
1: There is other light.
0: Tak uvidíme jiné světlo.
1: And we go, we awake on the other level of the life.
0: A tak my se jdeme dál a probudíme se na jiném levelu.
1: And that the soul, the jiva.
0: A poté ta duše, ta jiva.
1: That is within no time gone.
0: V okamžiku je pryč.
1: Last 2 days I was talking about that one Guruji who went to the in the ocean and saved the Bhakta.
0: Poslední 2 dny jsem povídal o jednom Guruji, který zachránil Bhaktu z oceánu, z moře.
1: It looked like a dream.
0: Jako by bylo to ve sně.
1: And came back reality.
0: A vrátil se zpátky, to realita.
1: We are doing like a dreaming.
0: A my sníme.
1: But the great yogis, they know they are sleeping, but they are awakened.
0: A ty velcí jogini vědí, že spí a zároveň jsou bdělí.
1: Therefore it is said.
0: Proto se říká.
1: The others are awakened. And the yogis are meditating.
0: Že ostatní jsou bdělí, ale jogíni meditují.
1: And others they are sleeping.
0: A ostatní spí.
1: And yogi is awakened.
0: Ale ten jogín, ten je probuzen.
1: It is something just a miracle.
0: Je to něco zázračného.
1: So we are there in the dream.
0: A tak když sníme.
1: You went to some other country.
0: Tak možná jste šli do nějaké jiné země.
1: Maybe from here, the Czech Republic.
0: Možná jste tady v České republice.
1: And now we are in Australia.
0: A teď najednou jsme v Austrálii.
1: We are there, light, day.
0: Jsme tam, ve dne.
1: And you knock on to your door.
0: A zaklepete na vaše dveře.
1: On your door.
0: Tak to zaklepete na dveře.
1: But nobody is opening door.
0: Ale nikdo vám neotvírá dveře.
1: That thinks my friend is gone to the working.
0: A tak si myslíte, že váš kamarád šel do práce.
1: And he goes to the park.
0: A on se šel projít do parku.
1: And writing a letter to the in the park letter.
0: A píše dopis.
1: And goes to his friend's door and give the letter there.
0: A jde k dveřím svého kamaráda a dá tam ten dopis.
1: After he or she they are going to city.
0: A poté on nebo ona jdou do města.
1: And suddenly mosquito bites you.
0: A najednou vás štípne komár.

0: from the Australia.
1: Až z Austrálie.
0: Here to Czech Republic in Strelky yoga in daily life. We are all here.
1: A až z Austrálie tady v České republice ve
2: It is not for me.
3: To není pro mě už.
2: I am old.
3: Jsem starý.
2: I am weak.
3: Jsem slabý.
2: It is not for me.
3: To není pro mě.
2: Nothing good happens to me.
3: Nic dobrého se mi neděje.
2: You recognize some of that thoughts.
3: Poznáváte nějaké takovéhle myšlenky?
2: And that verities is constantly repeat inside.
3: A tahle vritis se zase ve vás neustále opakuje.
2: And that vritis,
3: a tyhle ty vrity,
2: that programs,
3: to jsou takové programy,
2: we got from parents,
3: ty jsme dostali od rodičů,
2: heritage,
3: od dědictví,
2: something like this,
3: z minulosti,
2: or we just got this idea,
3: a nebo jsme tenhle nápad dostali,
2: is limit us.
3: A ten nás omezuje.
2: And that is the negative repetition inside.
3: Je...
2: I will not tell mantra because today everybody said, oh, that is the positive mantra, negative mantra, oh, his mantra is I must work. No, mantra is something different.
3: A
2: we will
3: je...
2: not use this new age language.
3: To negativní opakování nechci říct mantra, protože dneska se mluví o pozitivních, negativních mantrách a takový, ale to mantra je něco úplně jiného. Nebudeme používat tenhle new age jazyk.
2: And it's very important to recognize, to find this limitation in us.
3: A je důležité rozpoznat a najít tyhle naše omezení.
2: And when we recognize hear that.
3: Když to rozpoznáme, když to slyšíme.
2: Again be aware of Patanjali.
3: Opět buďte si vědomí z Patanjaliho.
2: Change negative to positive.
3: Změňte negativní v pozitivní.
2: Pratipaksha Vandanam. And we change that in the positive.
3: A změníme to v pozitivní.
2: I know this and I talk this through my experience.
3: A já to znám a mluvím z vlastní zkušenosti.
2: First time I exactly know street, how that street was look like, everything. Before I met Swamiji.
3: Než jsem potkal Swamijiho, tak jsem věděl přesně, jak ta ulice vypadá, jak to tam přesně je.
2: And with the blessing of Gurudev.
3: A s požehnáním Swamijiho.
2: Because we will say that before we met Guru.
3: Říká se, že než jsme potkali Gurua.
2: Guru was searching us like that wasp.
3: Guru nás hledal jako ta vosa.
2: And with that blessing.
3: A díky tomu požehnání.
2: I recognize one limitation.
3: Jsem poznal další své omezení.
2: And I said to myself no.
3: A řekl sám sobě, jsem si řekl ne.
2: And with the discipline,
3: a s disciplínou
2: I changed that.
3: Jsem to změnil.
2: And one time later.
3: A
2: but
3: dal...
2: means it's not so easy that you will immediately found this deep program inside.
3: A další, ono to není tak snadné najít ten program, který je tak hluboko uvnitř.
2: But when we repeat our mantra.
3: Ale když opakujeme svou mantru.
2: And with all four steps.
3: A všechny ty čtyři kroky.
2: Slowly we will come in the fifth.
3: Pomaličku dojdeme i k tomu pátému.
2: And inside instead of I can't do this, it is not for me, etc.
3: A uvnitř místo těch myšlenek to nedokážu, to není nic pro mě.
2: Come a mantra.
3: Přijde mantra.
2: Man mind tra purify, not purify but tra we said so many times and heard from Swamiji comes from the trapped, what means satisfy.
3: Man je mysl a tra to není to je pochází ze slova co znamená uspokojit.
2: I don't need anything more.
3: Už nepotřebuji nic dalšího.
2: Completely satisfied.
3: Jsem plně spokojený.
2: And mantra is something what make our mind completely satisfied.
3: Mantra je něco, co činí naši mysl úplně spokojenou.
2: Usually is our mantras, which is from Swamiji.
3: Jsou to obvykle naše mantry, které jsou od Swamijiho.
2: Usually is a two part.
3: Má obvykle dvě části.
2: One part is what we want to accomplish.
3: Jedna z nich, co chceme dosáhnout.
2: And second is prayer and asking, please make that happens to me.
3: A druhá je modlitba, prosba, prosím, kéž se to naplní, kéž se to stane.
2: But also for that is come also shorter part of the mantra, bija mantra.
3: Ale také máme kratší část mantry bija mantru.
2: But in yoga and daily life, you know which is bija mantra.
3: A vy v józe v denní životě víte, co jsou bija mantry.
2: What is on logo?
3: Co máme na logo?
2: Om Sri Guru Deep Namaha.
3: Om Sri Guru
2: Or just Guru Deep Namaha.
3: A nebo Guru Deep Namaha.
2: Please remove all darkness.
3: Prosím, odstraň všechnu temnotu.
2: And that light rising like a sun rising me.
3: A kéž to světlo ve mně se rozzáří jako vycházející slunce.
2: And that is this fifth level.
3: A to je ta pátá úroveň.
2: With Guru Gita is also always said inside the chanting.
3: A v Guru Gita se také mluví o zpívání.
2: Because in that ancient time,
3: protože v té staré době
2: was less variation of the reading.
3: Nebylo toho tolik na čtení.
2: More is chanting.
3: Více se toho zpívalo, říkalo.
2: But also when you are chanting,
3: ale také když zpíváte,
2: not only that is come because in the same time you are looking the text and the chant.
3: Nejenže vás to sklidňuje, protože zároveň se díváte na text a zároveň zpíváte.
2: It is coming deeper inside.
3: Prostupuje to i hlouběji do vás.
2: But when I was very very young,
3: když jsem byl velmi velmi mladý,
2: I hear something in the church.
3: Slyšel jsem v kostele něco.
2: What was in that moment for me? What is this?
3: A tak v tu chvíli jsem si říkal, co to je?
2: That God is more loving and more is pleased when you are chanting the prayer and not only tell the prayer.
3: Že Bůh je Boha víc těší, když zpíváme modlitbu, ne jenom když ji říkáme.
2: I was always little problems with that kind of view.
3: A s tím jsem měl vždycky problém s tímhle pohledem.
2: But what is good that idea remain in my mind.
3: Ale co zůstalo z toho v mé mysli dobrého?
2: With the question why.
3: O zase otázka proč.
2: Why.
3: Proč.
2: And why.
3: A proč.
2: Is because when you are chanting.
3: Protože když zpíváte, prospěvujete.
2: You know that Swamiji said so many times about language.
3: Víte, že Swamiji mnohokrát mluvil o jazyce.
2: And that is the very rare languages.
3: A jsou vzácné
2: which
3: jazyky,
2: is activating the both part both side of the brain.
3: Které aktivují obě poloviny mozku.
2: And one of that is Sanskrit.
3: A jedním z těch jazyků je Sanskrit.
2: Also Latin,
3: také
2: when
3: latina,
2: you are chanting.
3: Také zpívaná latina.
2: All the Slavic also with the chanting.
3: A staré slovanské, když zpívané.
2: And some other languages.
3: A také některé jiné jazyky.
2: And when you are chanting, also you have a great impact on your vagus nerve.
3: Protože když zpíváte, tak to má také velký vliv na váš vagus, na váš bloudivý nerv.
2: When you are chanting mantras, you have a great influence on nadi yoga.
3: A když zpíváte,
2: etc.
3: A když zpíváte, tak vlastně je to nada yoga, práce s vibracemi.
2: And that is the reason why always we talk about chanting
3: a proto the Guru Gita. Vždycky mluvíme o tom zpívat Guru Gitu.
2: And now slowly we will start with the Guru Gita.
3: A nyní pomaličku začneme s Guru Gitou.

0: It is the problem.
1: A je tady problém.
0: First, it will be excellent to talk, translate, etc. directly from the Sanskrit.
1: Samozřejmě bylo by dobré o ní mluvit a překládat přímo ze sanskrtu.
0: And I will go from Croatian language.
1: Já budu vycházet z chorvatštiny.
0: And from Croatian on my English. But it's also limitation plus limitation is big limitation.
1: A já z toho chorvatštiny to budu říkat svojí angličtinou, takže to je omezení za omezením za omezením.
0: But we will try to do something good from all this.
1: Něco dobrého se z toho pokusíme získat.
0: And not just repeat the text, we will listen every day now Guru Gita.
1: Nemusíme jenom opakovat ten text, protože každý den budeme Guru Gitu poslouchat.
0: But more will be explanation meaning of
1: Ale
0: symbolical meaning of all this.
1: Budeme vykládat ten symbolický význam toho všeho.
0: Always, and you know that in the beginning it said my greeting to you, my dear Guru, I bow down to your lotus feet.
1: Víte, že vždycky na začátku začínáme tím, že vzdáváme pozdrav, zdravím tě, můj guru, klaním se tvým lotosovým nohám.
0: Oh, you who are without fear,
1: ty, který jsi beze strachu, o můj guru.
0: I am near your feet and I am bow down.
1: Jsem u tvých nohou a klaním se ti.
0: And many times saying I bow down to your feet.
1: A mnohokrát se říká klaním se tvým nohám.
0: And we already said that this feet means path.
1: A my jsme říkali, že ty nohy znamená cesta.
0: Path on which you not only you but all this parampara walk.
1: Je to ta cesta, po které nejen ty, ale celá ta parampara kráčela.
0: And when you are sitting near the feet of Gurudev,
1: když sedíte poblíž nohou Gurudeva,
0: that is the Upanishad.
1: To jsou Upanishady.
0: Yes?
1: Ano.
0: Sitting near the feet of your Gurudev.
1: Sedíme u nohou mistrových.
0: And means that you listen and you gain the knowledge from your guru.
1: To znamená, že posloucháte a získáváte vědění od svého mistra.
0: You know explanation many times Swamiji said this.
1: Tohle vysvětlení Swamiji mnohokrát dával, to znáte.
0: That water is always go from the mountains down to the river.
1: Že voda vždycky stéká z hory do údolí k řece.
0: You never saw in the nature that water is going up.
1: Nikdy jste neviděli, že by voda tekla v přírodě vzhůru, řeka nikdy neteče do kopce.
0: But means if you want to learn something.
1: To znamená, pokud se chcete něco naučit.
0: You need to be in that level. That ability to get that knowledge from somebody, what means that you are down, and that knowledge, that energy is going from up to down.
1: To musíte být na té úrovni, abyste byli schopni se něco naučit, to přijmout. To znamená dole, aby ta energie ze zhora stékala k vám.
0: Because if you are full of ego.
1: Protože pokud jste plní ega.
0: It is like a top of the mountain.
1: Je to jako špička hory.
0: And it's impossible that water from a river come up.
1: A není možné, aby ta voda z řeky vytekla nahoru.
0: Because ego is so great.
1: Protože ego je tak velké.
0: Big.
1: Velké.
0: Muladhara. Muladhara. Svadhisthana. You can't learn anything from anybody.
1: Tam se nemůžete nic od nikoho naučit.
0: Because I know everything.
1: Protože já znám všechno.
0: And in that case,
1: a v takovém případě
0: is impossible to learn anything.
1: Není možné se cokoliv naučit.
0: To learn something,
1: něco
0: you
1: se
0: know
1: naučit,
0: from your professors.
1: Víte od svých profesorů.
0: If you had some connection with that professor.
1: Pokud jste měli nějaké napojení na toho profesora.
0: And if you had a respect to your professor.
1: Pokud jste k němu měli úctu.
0: You learn something.
1: Tak jste se něco naučili.
0: If you think, oh, this professor is idiot.
1: Když jste si říkali, to je ale idiot, ten profesor.
0: I know better than he.
1: Já to umím.
0: Or she.
1: Já toho vím víc než on nebo ona.
0: You will have a problem with that exam.
1: Tak potom s tou zkouškou budete mít problémy.
0: And yogis know this.
1: A jogíni to vědí.
0: And always said Upanishad.
1: A vždycky říkají.
0: Sitting near your guru, down.
1: Upanishad.
0: What means that our ego is down.
1: Seďte
0: and we are able to learn something.
1: U svého guru, ale seďte níž než on u jeho nohou. To znamená, že ego je níž a tím jsme schopni něco se naučit.
0: And we start immediately with one second shloka is not mantra before eating.
1: A druhá šloka.
0: Brahmarpanam brahmahavir brahmagnu brahmana hutam brahmevate nagantavyam. It's not a mantra for eating.
1: Není mantra k jídlu, není to hned, že bychom zpívali o jídle.
0: But that is also that mantra in Bhagavad Gita.
1: Ale to je také mantra v Bhagavad Gita.
0: Brahman is absolute, cosmic absolute, cosmic self.
1: Brahman je to kosmické já.
0: Is žrtva.
1: Absolutní.
0: No, victim in this, but when you offer,
1: Je to ta obětina.
0: Brahman is the offer.
1: Je to, co obětujete.
0: And Brahman is also that secret fire.
1: A Brahman je také ten posvátný oheň.
0: Who give the offer is also Brahman.
1: A ten, kdo dává tu oběť, je také Brahman.
0: And the process of offering is also Brahman.
1: A ten proces obětování je samotný Brahman také.
0: And knowledge of the Brahman.
1: A vědění, poznání Brahman
0: is giving your feet.
1: Dáno u tvých nohou, tam získáváš poznání Brahman.
0: One more time I bow down to your holy feet.
1: A proto se znovu klaním tvým lotosovým nohám.
0: And that path.
1: Tato cesta.
0: That ability to be disciple.
1: Ta schopnost být žákem.
0: Give the wisdom.
1: Ta dává moudrost.
0: We will not say only give.
1: Nejen, že dává.
0: But we will say that is the awakening, recognizing what is in us.
1: Je to, že se to probouzí, to rozpoznání, co je v nás.
0: Because you will find in lectures of Swami Vivekanand.
1: V přednáškách Svámího Vivekanandy najdete.
0: And in also Shivananda and also in our school.
1: Ať už nebo v Shivanandovi nebo i v naší škole.
0: You know, you are that Atma.
1: Že vy jste ono Atma.
0: We are that Brahman.
1: My jsme ten Brahman.
0: And that is nice picture what Guruji Swamiji often give to us.
1: A je krásný obrázek, který nám Swamiji často dával.
0: If you took a water from the lake.
1: Pokud si vezmete vodu z jezera.
0: In your palm is the water.
1: Na dlani máte vodu.
0: That water is jiva.
1: A ta voda, to je jiva.
0: And that lake, ocean.
1: A to jezero, ten oceán.
0: Is Shiva.
1: A to je Shiva.
0: Brahman.
1: Brahman.
0: And when water is in your palm.
1: A když máte v dlani tu vodu.
0: It is the distance between water and lake and what is in your palm.
1: Je tam vzdálenost mezi tou vodou a tou vodou, kterou máte v dlani.
0: And that distance is avidya.
1: A ta vzdálenost, to je avidya.
0: that we don't have a knowledge.
1: Že my nemáme to vědění, poznání.
0: Not that we don't have a knowledge, but what Patanjali said, we are identify ourselves with our thoughts.
1: Ale není to, že bychom neměli poznání, ale Patanjali to popisuje tak, že se identifikujeme sami sebe se svými myšlenkami.
0: And when we are identify ourselves with our thoughts, that is the problem. I am weak. I can't do this. I am a president. I am a great this and that. I am a sick. Everything, but we identify ourselves with our thoughts.
1: A když se stotožňujeme s těmi svými myšlenkami, tak je to problém. Najednou se stotožňujeme s tím, že jsem slabý, jsem takový, jsem prezident, jsem sick, jsem cokoliv. Stotožňujeme se s myšlenkami.
0: That is the wall around this space.
1: A to je ta zeď, která ohrazuje prostor.
0: And that thoughts, identifying with such thoughts,
1: a když se identifikujeme s takovými myšlenkami,
0: make separation from out tak space Brahman.
1: Potom je tam oddělení od toho vnějšího prostoru s Brahm
0: and inner space.
1: A vnitřního prostoru.
0: But when that water from your palms come back to the ocean,
1: ale když ta voda z vaší dlaně se dostane zpátky do oceánu,
0: jiva immediately become Shiva.
1: Jiva se okamžitě stane Shivou.
0: And when we talk about grace of guru,
1: když mluvíme o milosti gurua,
0: it is nice to want a nice explanation about grace of the guru.
1: Je krásné příklad, co je to milost gurua.
0: Because in the next shloka we said we are chanting Guru Gita to gain the mercy, to grace of Gurudev.
1: A protože v dalších šlokách budeme zpívat, že zpíváme Guru Gitu, abychom získali milost Gurudeva.
0: And that grace of Gurudev is they nicely explain. That is something like
1: ta milost Gurudeva je krásně vysvětlená, je to něco jako
0: it's nicely explained like sunlight.
1: Je to jako sluneční světlo.
0: And sunlight will come in this space.
1: A sluneční světlo přijde do tohoto prostoru.
0: Through the windows.
1: Skrze okno.
0: And it is depending on window how many light will come in.
1: A záleží na to na tom okně, kolik toho slunečního světla se dostane dovnitř.
0: And that grace is that knowledge.
1: A to ta milost je to vědění.
0: Understanding.
1: To pochopení.
0: Removing suffering.
1: Odstranění utrpení.
0: Because we identify with the wrong, we identify with the thoughts.
1: Protože se špatně stotožňujeme s těmi myšlenkami.
0: And some different programs, complexes.
1: A určitými těmi programy komplexů, strachu a tak dále.
0: And we need to clean that window.
1: A to okno potřebujeme očistit, vyčistit.
0: And light of the sun.
1: A to sluneční světlo.
0: Like rain and same things.
1: Jako déšť a tak dále.
0: Is like scent.
1: Je to jako světec.
0: Or scent is like
1: světec je jako světlo nebo jako déšť.
0: Without liking, disliking.
1: Bez toho, aby něco měl rád nebo neměl rád.
0: They give light to all.
1: Dávají světlo všem.
0: But it's depending on the window.
1: Ale záleží na tom okně.
0: How much that light will come in.
1: Kolik toho světla vstoupí dovnitř.
0: And we are repeating a Guru Gita.
1: A my opakujeme Guru Gitu.
0: Like a cleaning window.
1: Jako čištění toho okna.
0: To be able that light enter in.
1: Tak aby to světlo mohlo vstoupit dovnitř.
0: And we already talked this morning about bridge or the ship.
1: Už jsme ráno mluvili o tom mostě nebo o lodi.
0: That the guru feet,
1: že guruovi
0: feet
1: nohy
0: are ship.
1: jsou lodí.
0: Bridge to overcome the

0: ocean of ignorance.
1: Mostem, díky kterému překonáme oceán nevědomosti.
0: What means if when we are walk on the path?
1: To znamená, když kráčíme po té cestě.
0: When we are standing on that path.
1: Když stojíme na té cestě.
0: When we understand what is the feet of Gurudev.
1: Když rozumíme, co jsou to nohy Gurua.
0: Yesterday we said that when finish our Sahasra chakra.
1: Včera jsme říkali, když skončíme ve Sahasra chakře.
0: Above Sahasra chakra start Guru chakra.
1: Že nad Sahasra chakrou začíná Guru chakra.
0: They also said 12 fingers above Sahasra chakra.
1: Říká se, že těch 12 palců nad 12 prstů nad above, Sahasra chakrou.
0: Above Sahasra chakra. Because of that we said what we talked yesterday. Guru feet start the conscience of the guru.
1: Tam o tom jsme mluvili včera, že tam nad Sahasrarou začíná vědomí gurua.
0: And when we talk about water,
1: když mluvíme
0: and
1: o vodě
0: dust from the feet of guru,
1: a prachu z nohou guruových,
0: it means also and also feet.
1: A také
0: feet,
1: ty,
0: same.
1: Ty jeho nohy, ty jeho chodidla.
0: It means physical form.
1: To znamená fyzická podoba.
0: Because you know from Guruji and from Vishwa Guruji.
1: Víte od Gurujiho, Vishwa Gurujiho.
0: You have two horses.
1: Máte dva koně.
0: One in the stable.
1: Jeden je ve stáji.
0: Maybe old and not so nice.
1: Možná starší a ne tak hezký.
0: And you have a great picture on the wall.
1: A nebo máte krásný obraz na zdi.
0: Which horse we will ride.
1: Které, na kterém z těch koní se svezete?
0: If you try to ride a paper horse,
1: pokud byste chtěli svést na tom papírovém koni,
0: it is not possible.
1: To nejde, to není
0: but
1: možné.
0: You need the live horse, live doctor.
1: Potřebujete toho živého koně, živého lékaře.
0: And explanation the dust from Guru's feet. The guru's feet representing the physical form, not only nirguna, but we need saguna. We need
1: a
0: form.
1: Vysvětlení těch lotos, toho prachu nebo vůbec těch jeho nohou, to je guru ve v podobě saguna. My potřebujeme ne nirgunu, ale potřebujeme tu sagunovou formu.
0: And we are chanting all the time Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshvara, etc.
1: Tohle to pořád zpíváme.
0: That Guru is Parabrahman. Guru is that the highest one, the
1: je,
0: God.
1: Ten Parabrahma je ten nejvyšší.
0: And also explanation about this.
1: A vysvětlení této šloky.
0: When we say that Guru is Brahman,
1: když říkáme, že Guru,
0: Guru
1: je Brahman,
0: is Brahma, sorry, Guru
1: že
0: is
1: Guru
0: Brahma,
1: je Brahma,
0: he is creating and giving a new knowledge.
1: Že on vytváří, dává nám nové vědění.
0: When we say that Guru is the Vishnu,
1: když říkáme, že Guru je Vishnu,
0: he gives support to walk on our path.
1: To znamená, že nám dává podporu, abychom kráčeli po své cestě.
0: And when we say that Guru is Shiva,
1: a když říkáme, že Guru je Shiva,
0: he is just dissolving all avidya, all our stupidness.
1: Rozpouští všechnu avidiu, všechnu naši hloupost.
0: And that means Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Maheshvara.
1: A to znamená Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshvara.
0: And Guru is that Parabrahman.
1: A Guru je oním Parabrahman.
0: And we also must talk about another segment of Guru Gita, what is talking Guru Gita.
1: Musíme si ještě říct o dalším segmentu, o kterém se mluví v Guru Gitě.

0: Guru Gita is not talking about relationship between guru, like a master, and disciple, like a slave.
1: Guru Gita nemluví o vztahu gurua, jakože je to vztah mezi pánem a žákem jako otrokem.
0: That is not that kind of relationship.
1: Tohle to takový vztah to není.
0: Sometimes when is a people without knowledge.
1: Někdy, když jsou lidé, kteří nemají poznání,
0: without understanding,
1: kteří to nechápou,
0: they tried to have such relation.
1: Tak se snaží takový vztah mít.
0: And whole life remain in the relationship like parents and child.
1: A celý život jsou v tom vztahu jako rodiče a dítěte.
0: That is completely normal.
1: To je úplně normální.
0: We have such a feeling, yes.
1: Máme takové pocity, ano.
0: And so often is a relationship parents child.
1: A často to je ten vztah toho rodiče a dítěte.
0: True.
1: Je to pravda.
0: And that relationship is not right.
1: Ale to není ten správný vztah.
0: Because what is the principle of the child?
1: Protože co je principem dítěte?
0: Mostly.
1: Většinou.
0: Avoiding.
1: Vyhýbat se něčemu.
0: Be an adolescent. Oh my God.
1: Jako když vidíme dospělého, tak ne pro Boha.
0: Remember this stage of life.
1: Vzpomeňte si, jak jste to měli.
0: It is not easy.
1: Není to snadné.
0: And parents is all the time, you must go there, you must learn, you must...
1: A rodiče jsou pořád tohle, musíš tohle se nauč, tohle dělej.
0: And in the end,
1: a nakonec,
0: the happiest moment is when parents go out.
1: Nejšťastnější moment, když ty rodiče odejdou.
0: And you remain at home alone.
1: Když ty rodiče odjedou někam a vy zůstanete sami doma.
0: And you may do everything what you want.
1: A můžete si dělat co chcete.
0: Yes.
1: Ano.
0: And you must practice, you must practice, you must practice.
1: A musíš cvičit.
0: And when you must practice.
1: Ale když musíte cvičit.
0: And you have parents who is forcing you to and you feel I must come to the morning program because Swamiji will be angry.
1: A když rodiče vás něco nutí, nebo vy si se cítíte, no musím chodit na ten dopolední program, protože Swamiji by se zlobil.
0: That is not good relationship.
1: Ale to není dobrý vztah.
0: We have respect.
1: Máme úctu.
0: We have love.
1: Máme lásku.
0: We have all this.
1: Tohle všechno máme.
0: But we are not a child.
1: Ale nejsme děti.
0: We are not a slave.
1: Nejsme otroky.
0: And guru never want to have slaves.
1: A guru nikdy nechtěl mít otroky.
0: If they want,
1: pokud
0: it is not
1: chtějí,
0: guru.
1: Pokud to někdo tak chce, tak to není guru.
0: It is sadguru. It is a kanguru.
1: To je ten klokan.
0: Want only, oh look, I have mighty people jenom, behind me, I, my ego is going up.
1: Chce jenom, aby jako se předváděl, kolik lidí ho následuje, jak velké má ego.
0: And because of that you know story about Paras.
1: A tak znáte ten příběh?
0: That Paras is the stone which when you touch Paras with when you touch iron with the Paras, iron become a gold.
1: O Parasu. Paras je ten kámen, kterého když se dotknete železa, tak se to železo změní ve zlato.
0: But
1: ale
0: guru don't want to be a Paras.
1: Ale guru nechce být tím Parasem.
0: Because in that case guru will made only from disciple gold.
1: Protože v tom případě jenom z těch žáků udělá zlato.
0: But aim of the guru.
1: Ale cílem gurua.
0: Wish of the guru.
1: Přáním gurua.
0: Is and we hear from Swamiji
1: many times. A to jsme slyšeli mnohokrát od Swamijiho.
0: The wish of guru is to make from iron a new paras.
1: Udělat z toho železa nový páras.
0: That is the wish of the guru.
1: To je přáním gurua.
0: And you can't make paras from the iron.
1: Nemůžete udělat páras ze železa.
0: If you remain on the stage of slave and master.
1: Tak pokud zůstanete na té úrovni toho otroka a jeho mistra.
0: Here is also one sentence which is very problematic if you have a great ego.
1: A je tady jedna věta, která je problematická, pokud máte velké ego.
0: And it's very problematic when you talk in modern time when is the this new age idea so popular.
1: A je těžké v těch moderních době, kdy ty new age nápady jsou tak populární.
0: In every we will talk about a guru like a form of the guru in a physical form.
1: Když mluvíme o guruovi v jeho fyzické podobě.
0: But also we must know and understand that guru tattva is also in us.
1: Ale musíme vědět a pochopit, že ta guru tattva je i v nás.
0: But that is completely normal.
1: A to je úplně normální.
0: Because atma so paramatma.
1: Protože atma so paramatma.
0: What means that we are already God.
1: To znamená, že my už jsme Bohem.
0: It is not different between God.
1: Není rozdíl mezi Bohem.
0: Absolute cosmic self.
1: Absolutním kosmickým já.
0: And us.
1: A námi.
0: It is not different between water in the palm and water in the lake.
1: Není rozdíl mezi tou vodou na dlani a vodou v jezeře.
0: Only problem is ego and identify ourselves with the wrong vritis.
1: Jediný problém je to ego a to, že se stotožňujeme se špatnými myšlenkami.
0: But always we need to know that is the long story.
1: A musíme vědět, ale to je dlouhý příběh.
0: I forgot the name of that guy.
1: Zapomněl jsem jméno toho pána.
0: Maybe will come later.
1: Možná to přijde později.
0: He was very young.
1: Byl velmi mladý.
0: And he decided to go to ashram.
1: A rozhodl se, že půjde do ashramu.
0: But parents was not pleased with that.
1: Ale rodiče z toho neměli radost.
0: But he was forcing and forcing.
1: Ale on si to vynucoval a vynucoval.
0: And they bring them to ashram.
1: No a tak ho pak přivedli do ashramu.
0: And Guruji said, my dear child, you are too young. Maybe come in few years.
1: A Guruji mu říkal, no ale dítě, ty jsi moc mladý, tak přijď za pár let.
0: But he was forcing also.
1: Ale on pořád se tam nutil.
0: And Guruji saw that boy is really something.
1: No a Guruji v něm, ale v tom chlapcovi něco viděl.
0: And he said, okay, you may stay in ashram.
1: A tak říkal, dobře, tak můžeš zůstat v ashramu.
0: But
1: ale
0: you must take care about cows.
1: Musíš se starat o krávy.
0: And Upmanyu, yes? Yes? And he take care of cows.
1: A tak on se začal starat o krávy.
0: And after one week,
1: a po jednom týdnu,
0: his guru ask him,
1: se ho jeho guru ptá,
0: I don't give you food.
1: Já ti nedávám nic k jídlu.
0: What you are eating?
1: Tak co jíš?
0: When little cow.
1: Když malé telátko
0: suck the milk, I also little take.
1: Pije to mléko, tak já se taky trošku napiju.
0: And Guruji said, "Oh my God, you are stealing."
1: Pro Boha, ty kradeš.
0: No.
1: Ne.
0: Yes.

0: dobrá, ano.
1: Okay, after next week.
0: A po dalším týdnu.
1: Two weeks.
0: Po dvou týdnech.
1: Guruji ask.
0: Se ptá.
1: I'm not allow you to drink milk.
0: Já jsem ti nedovolil pít to mléko.
1: What you take for the food?
0: No a tak čím se živíš? Co jíš?
1: Guruji.
0: Guruji.
1: When this little cow is sucking milk, the remained
0: foam
1: bubbles it here, yeah. Foam. And I eat that.
0: Když se to telátko napije toho mléka, tak mu u pusy zůstane nějaká pěna, tak já vždycky to olíznu.
1: Oh my God, you are stealing that milk from the poor children.
0: A on říká, pro Boha, ty od tomu tele ti kradeš i tohleto.
1: Yes.
0: Ano.
1: I will not do this.
0: Tak to nebudu dělat.
1: And what to do?
0: A co dělat?
1: He starts to eat something.
0: Začal jíst něco.
1: Some fruits from the trees.
0: Nějaké ovoce ze stromu.
1: And in that moment start the monsoon time.
0: A v té době začal monzun.
1: And on the night monsoon.
0: V noci, když byl
1: really
0: monzun.
1: Strong rain.
0: Opravdu silný déšť.
1: And somebody said, oh, on our field the fence broke and all water is going out.
0: A někdo říkal, no na poli tam se nám zhroutila zeď a všechna ta voda vytéká.
1: And Guruji said, okay, go and repair this.
0: A Guruji říkal, tak jděte a opravte to.
1: And now start relationship parents and child.
0: A nyní je tam ten vztah rodič a dítě.
1: Hey, Guruji, but it's rain.
0: A oni říkají, no ale Guruji, ale teď prší.
1: We can't do this because everything what we put the water will splash out.
0: A my to nemůžeme tam cokoliv tam nasypeme, tak ta voda to odplaví.
1: We are tired.
0: Jsme unavení.
1: You know all this excuse.
0: Víte ty výmluvy všechny.
1: It is normal.
0: Je to normální.
1: But Upmanyu was silent and he just went to that hole.
0: Upmanyu byl potichu a šel k té díře.
1: And he put his body.
0: A svoje vlastní tělo.
1: And put the mud on.
0: Tam dal do té díry a zahrnul se blátem.
1: And on that way he stopped the water.
0: A tím způsobem zastavil to únik té vody.
1: And next morning.
0: Druhého rána.
1: No rain.
0: Už nepršelo.
1: But cow remains in the stable.
0: Ale krávy zůstaly ve stáji.
1: And Guruji asked, where is Upmanyu?
0: A Guruji se dá, kde je Upmanyu?
1: And all disciples said, look, master.
0: A ostatní žáci říkají, ale
1: mistře. You behave to that poor child so ugly.
0: Ty se k tomu chudákovi dítěti chováš tak ošklivě.
1: 100% he went home.
0: Na 100% on se vrátil domů.
1: And Guruji said, no.
0: A Guruji říkal, ne.
1: Everybody else, but not he.
0: Kdokoliv jiný, ale on ne.
1: What Guruji know?
0: Ale co ten Guruji ví?
1: And Guruji said, okay, we will go to see that fen this.
0: A Guruji říkal, tak se půjdeme podívat na ten plot, na tu zeď.
1: And they found only head of Upmanyu above water.
0: A oni tam našli, že Upmanyu jenom hlava mu vyčuhovala nad vodu.
1: And you know what Guruji said to him.
0: A víte, co mu řekl Guruji?
1: Why you are lying down and sleep?
0: Proč tady se válíš a spíš?
1: Who will take care about cows?
0: Kdo se postará o krávy?
1: Run.
0: Běž, utíkej.
1: And disciple was, oh my God.
0: A žáci si říkali, pro Boha.
1: Disaster.
0: To je katastrofa.
1: And Upmanyu continue.
0: A Upmanyu pokračoval.
1: With the cow, no,
0: s krávami.
1: Drinking milk, eating only some fruits.
0: Už ani nepil to mléko, jenom zjedl nějaké ty bobule, ty
1: and
0: ovoce.
1: And one day he ate something, some poison thing.
0: A jednoho dne snědl něco jedovatého.
1: And he lost the eyesight.
0: A ztratil zrak, oslepl.
1: And how he walk?
0: A jak chodil?
1: He fall down in the hole.
0: A jak šel slepý, tak spadl do nějaké jámy.
1: And cow went home.
0: A krávy šly domů.
1: But not Upmanyu.
0: Ale ne Upmanyu.
1: Guruji asked, where is Upmanyu?
0: A Guruji se ptá, kde pak je?
1: Disciple said,

0: you know.
1: Žáci říkají, no ty však víš.
0: He ran away utekl. Because you really destroy him.
1: Utekl, protože ty ho opravdu ničil.
0: And Guruji said no, we must found him.
1: Guruji řekl, ne, nemusíme ho najít.
0: And they found him in that hole.
1: A našli ho v té jámě.
0: Blind.
1: Slepý.
0: And Guruji was really in the tears.
1: A Guruji byl se rozplakal.
0: To saw this poor guy.
1: Když viděl toho chudáka.
0: Almost only skin and bones.
1: Jenom kost a kůže.
0: Blind in that hole.
1: Slepý v té díře.
0: And in that moment God appears in front of Upamanyu.
1: A v té chvíli se Bůh zjeví před Upamanyuem.
0: And Upamanyu know and see the God in front of him.
1: A Upamanyu ví, že před ním vidí, přijde před ním Bůh.
0: And in that moment one question arises in his mind.
1: A v té chvíli mu na mysli vyvstane jedna otázka.
0: To whom bow down?
1: Před kým se mám sklonit?
0: To whom bow down first?
1: Před kým se mám nejdříve sklonit?
0: To God or to Gurudev?
1: K Bohu nebo ke Gurudevovi?
0: That was the last test for him.
1: To byl ten poslední zkouška pro něj.
0: And he know in that moment that he will bow down first to the Gurudev.
1: A ví v tom okamžiku, ví, že se nejdříve skloní ke Guruovi.
0: And in that moment he was completely free.
1: A v tom okamžiku byl úplně osvobozen.
0: And that is the main thing.
1: A to je ta hlavní věc.
0: Yes.
1: Ano.
0: Inside is also guru.
1: Uvnitř je také guru.
0: New age like to talk about yes, but you need to found your inner guru. Listen your inner guru.
1: Tam new age se říká, ano, musíš najít toho vnitřního guru a naslouchej tomu vnitřnímu guruovi.
0: If I will listen my guru,
1: kdybych já naslouchal svému vnitřnímu guruovi,
0: tomorrow morning will not be in 5:30 Guru Gita.
1: Zítra v 5:30 by nebyla Guru Gita.
0: I will be in the bed.
1: Byl bych v posteli.
0: And after that I will take a big chocolate.
1: A potom bych si dal velkou čokoládu.
0: That is our inner guru.
1: To je ten náš vnitřní guru.
0: We need a lot of time, lot of purification.
1: Potřebujeme hodně času a pročištění.
0: To come in the contact.
1: Abychom se dostali do kontaktu.
0: But I will not said that is the inner guru.
1: Ale neřekl bych, to je ten vnitřní guru.
0: But we will always chant Nahamkarata Prabhudipkarata Mahaprabhudipkarata Hikevalam.
1: Protože vždycky budeme zpívat Nahamkarta.
0: Because only with that mantra.
1: Jenom s touto mantrou.
0: We will be protected.
1: Budeme pod ochranou.
0: From our ego.
1: Před naším vlastním egem.
0: Because our ego is a great.
1: Protože naše ego je velké.
0: And because of that, Swamiji said, okay, you know, till this life we need to accomplish atamgyana, moksha, self-realization.
1: V tomto životě máme dosáhnout atamgyány, seberealizace.
0: But we will know only in the last moment.
1: Ale poznáme to jenom až v tom posledním okamžiku.
0: When we exhale.
1: Když vydechneme.
0: And not anymore inhale.
1: A už znova nenadechneme.
0: In that moment maybe we will be
1: v tom okamžiku
0: free of testing of our ego.
1: Budeme osvobozeni od chuti našeho ega.
0: Because never be sure that our ego is oh now I conquered ego.
1: Od zkoušek našeho ega nikdy si neříkejte, teď jsem už překonal svoje ego.
0: I am above ego.
1: Já už jsem nad egem.
0: Who is saying this?
1: Kdo to říká?
0: Ego.
1: To říká ego.
0: And we are never free from ego.
1: Nikdy jsme nejsme od ega osvobození.
0: And because of that.
1: A proto.
0: So many times we hear from Swamiji.
1: Mnohokrát slýcháváme od Swamijiho.
0: Few things.
1: Pár věcí.
0: First, my experience.
1: Za prvé moje zkušenost.

0: coat.
1: On si bral kabát.
0: And ask in that moment.
1: A v tu chvíli se zeptal.
0: Which chakra is after Muladhara chakra?
1: Která čakra je po Muladhara čakře?
0: And we start to laugh.
1: A my jsme se začali smát.
0: Swamiji.
1: Jsme říkali, Swamiji.
0: But you know everything what we know from you.
1: My ty to víš všechno, to co my víme, to víme od tebe.
0: And he said, no, no, no, no.
1: A Swamiji říká, ne, ne, ne.
0: When I'm not sitting on the gadi.
1: Když nesedím na tom gadi.
0: I don't know anything.
1: Tak nevím nic.
0: That was first time, and for me it was little shock.
1: A pro mě to byl trošku šok.
0: After that, so many times Swamiji said, I am just a postman.
1: A mnohokrát potom Swamiji říkal o tom, já jsem jenom ten pošťák.
0: I have bag and inside is lot of letter from Mahaprabhuji.
1: A mám tu tašku, ve které je mnoho dopisů od Mahaprabhujiho.
0: Never I answer your question.
1: Já nikdy neodpovídám na otázky já.
0: But Swamiji always said, I am just a postman.
1: A vždycky říkal, já jsem jenom tím pošťákem, tím doručovatelem.
0: And his advice to us, always keep the in your mind that you are disciple.
1: A vždycky nám radil, abychom si neuchovali v mysli, udržovali to, že jsme žáci.
0: And look, life of Swamiji.
1: A podívejte se na život Swamijiho.
0: Always his guru on the first place.
1: Vždycky na prvním místě byl jeho guru.
0: Everything what Swamiji did.
1: Cokoliv, co Swamiji udělal.
0: He did for his guru.
1: Udělal pro svého guru.
0: And that is also protection.
1: A to je také ochrana.
0: Of ego.
1: Před egem.
0: From ego.
1: Před egem.
0: Because always is highest mantra for us naham karata prabhudipkarata mahaprabhudipkarata he gave.
1: Protože toto je pro nás vždycky nejvyšší mantra naham karta.
0: And theoretically.
1: Teoreticky.
0: We know that inside is absolute.
1: Víme, že uvnitř nás je absolutno.
0: Inside is our inner guru.
1: Uvnitř nás je náš vnitřní guru.
0: But because of protection, our protection.
1: Ale kvůli naší ochraně.
0: From ego.
1: Před egem.
0: We will not talk about this.
1: O tom nebudeme mluvit.
0: But also.
1: Ale také.
0: We must know that the dream, the wish of each guru.
1: Že snem a přáním každého gurua.
0: Is to make from disciple a paras.
1: Udělat z toho žáka ten paras.
0: And inside next that this mantra, this Guru Gita is given from Shiva.
1: A nyní v té další mantře Guru Gita se mluví o Shivovi.
0: And also they said that inside the God of all this and the idea of all this is Paramatma.
1: A že tou hlavní myšlenkou zatím je Paramatma.
0: Inside is not talk about some god and goddess.
1: Uvnitř nemluvíme o žádném božstvu, bohyni.
0: The Guru Gita is Advaita Vedanta philosophy. We talk about that absolute, that
1: Guru Gita je, mluví o Advaita Vedanta filozofii, kdy se mluví právě o tom Paramatma.
0: And soham mantra is the bija mantra, the seed of this Gita.
1: A bija mantrou této Gita je soham.
0: Why? I already talked about this.
1: Už jsem o tom mluvil.
0: Because you don't need to think.
1: Nemusíte přemýšlet.
0: About mantra.
1: O mantře.
0: We are breathing.
1: My dýcháme.
0: If we are alive, we are breathing.
1: Dokud jsme naživu, tak dýcháme.
0: And our inhalation is so, and our exhalation is hum.
1: Náš nádech je so a náš výdech je hum.
0: And this hum.
1: A to hum
0: is also seed

0: of the what is our what we are.
1: To je to, co jsme my.
0: Our soul is Hansa.
1: Naše duše je Hansa.
0: That swan.
1: Ta labuť.
0: And that swan is representing Paramhans. That Paramhans is taking only good stuff.
1: A ta reprezentuje Paramhans. Paramhans je ta duše, která si vybere jen ten to dobré.
0: There is a few stories.
1: Je několik příběhů.
0: One is telling that Paramhans is eating only milk.
1: Jeden mluví o tom, že Paramhans pije jenom mléko.
0: Another is talking about pearls.
1: A jiná mluví o perlách.
0: I like this with the milk.
1: A já mám tu verzi rád, verzi s mlékem.
0: Because I hear this story from Swamiji.
1: Protože to jsem slyšel od Swamijiho.
0: Paramhans is living in Manasarovar Lake.
1: Žije na jezeře Mansarovar.
0: Man is our mind.
1: Man je naše mysl.
0: And if you put a glass of the milk in Manasarovar Lake, which is under the Kailash mountain.
1: Pod Kailashem je to jezero Mansarovar, a když tam nalejete láhev mléka.
0: It's really great.
1: Je opravdu skvělé, velké jezero.
0: And if you put a glass of milk,
1: pokud tam nalujete sklenici mléka,
0: Paramhansa will be able to take only milk.
1: Paramhansa bude schopná vybrat si z toho vypít jen to mléko.
0: And water will remain.
1: A nechat tam tu vodu.
0: And because of that is the title Paramhans.
1: A proto se dává ten titul Paramhans.
0: The highest one.
1: Svrchovaná labuť.
0: Who is able to take from Manasarova, the lake of our mind.
1: Kde je schopen z toho Mansarovara, z jezera naší mysli.
0: Only milk.
1: Vybrat
0: essence.
1: Jen to mléko, tu esenci, tu podstatu.
0: And leave the water.
1: A nechat tam tu vodu.
0: And because of that is the seed ham is the seed and of this Gita.
1: A proto ham je s podstatou, semenem této Gity.
0: And inside is two explanation.
1: A jsou tady dvě vysvětlení.
0: One is with this ajapa-japa.
1: Jedna je právě s touto ajapa-japou.
0: And second is that we need to evolve in the stage of Hansa.
1: A druhé, že potřebujeme se vyvinout do toho stavu Hansa.
0: And the why we are chanting Guru Gita.
1: A když zpíváme Guru Gitu,
0: is to get the mercy of Gurudev.
1: Abychom získali milost mistra.
0: But mercy is always on us, like tam, sun.
1: Milost je tu s námi pořád jako slunce.
0: But only is problem transparency of the windows.
1: Ale problémem je, jak je průhledné to okno.
0: And we are chanting.
1: A my zpíváme.
0: Because chanting is also changing us.
1: Protože to zpívání nás proměňuje.
0: It is the cleaning the window.
1: To očišťuje to okno.
0: That is possible that divine light enter.
1: Aby umožnilo tomu božskému světlu, aby vstoupilo dovnitř.
0: And also they said inside that the guru.
1: A říká se, že guru je uvnitř.
0: Is coming on this planet.
1: Přichází na tuto planetu,
0: earth,
1: na zem.
0: With his own will.
1: S vlastní vůle.
0: To help people.
1: Aby pomohl lidem.
0: And that is the also very important thing.
1: A to je také velmi důležitá věc.
0: So many times Swamiji said that picture.
1: Mnohokrát Swamiji říkal tento vyobrazení.
0: When you are observing the prison.
1: Když se díváte na vězení, sledujete vězení.
0: In the same time you will saw the prisoners.
1: Uvidíte tam ty vězně.
0: And the guard.
1: A ty strážné.
0: And if you just look.
1: Pokud se jen tak díváte.
0: You will say what?
1: Co řeknete?
0: Both of them is in the prison.
1: Oba dva jsou zavřeni v tom vězení.
0: But different is.
1: Ale rozdíl je.
0: One is because of karma.
1: Jeden je tam kvůli karmám.
0: What we will not say the, by the punishment.
1: Nebudeme říkat za trest.
0: But we will say karma.
1: Ale řekneme kvůli karmám.
0: And other.
1: A ten druhý.
0: Who is working in the prison?
1: Který tam pracuje ve vězení.
0: Come in the prison by his own will.
1: Tam přišel do toho vězení z vlastní vůle.
0: And he will also go from the prison by his own will.
1: Z vlastní vůle odejde z toho vězení.
0: He work in the prison.
1: On tam jenom pracuje.
0: But it's not prisoner.
1: Ale není vězněm.
0: But for those who don't have a knowledge.
1: Ale ti, kdo nemají tohle poznání.
0: Both is in the prison.
1: Ty řeknou, oba jsou v tom vězení.
0: And that is the meaning that guru come on this earth.
1: A to znamená, to se myslí tím, že se říká, že guru přichází na tento svět.
0: By his will.
1: Z vlastní vůle.
0: To help.
1: Aby pomáhal.
0: To give support.
1: Aby
0: to
1: podporoval.
0: Be the, that bridge, to be that boat who will make that we are go on other shore.
1: A on bude tím mostem, on bude tou lodí, která nás převeze na ten druhý břeh.
0: And I'm talking one and some hour.
1: A už mluvím více než hodinu.
0: And I think that is time to prayer.
1: A myslím, že už je čas na modlitbu.
0: And after that few bhajans.
1: A potom pár bhajanů.
0: Sridipnam Bhagavana ki jai. Sriyala Kuriji Siddha Pitpayam Para ki jai. Please. Okay, slowly. Okay.

Om Namah. Om Namah.

0: Vole Sri Deep Narayan Bhagwan Vishwa Guru Mahamandavashwar Paraman Sri Swami Vaishwananda Ji Guru Deva Ki Jai.
1: This bhajan is essential.
2: Tento bhajan je podstatný.
1: Because we don't need, not we don't need, we need to come in that bhav, in that feeling.
2: Protože potřebujeme se dostat do té bhava, do toho pocitu.
1: That we don't need anything.
2: Že nepotřebujeme nic.
1: It is just to be with your guru.
2: Jenom být se svým guruem.
1: Because when my hand is touch his hand, when his hand is touch my hand.
2: Když jeho ruka se dotýká mé ruky.
1: What more to search?
2: Co ještě víc hledat?
1: And not only physical.
2: A nejen fyzicky.
1: But what we tell our ego.
2: Ale co jsme říkali předtím?
1: That is the touch of that limitless.
2: To je dotek toho neomezeného.
1: And and this limit world.
2: A do tohoto omezeného světa.
1: That is touch with that parabrahman.
2: Je to dotek s oním parabrahmem.
1: And I don't need anything more in my life.
2: Já nepotřebuji nic dalšího v mém životě.
1: Because that is the aim of life.
2: Protože to je cílem života.
1: Not something more.
2: Nic dalšího.
1: But when we are in the contact with that divine knowledge, when we are one with that.
2: Když jsme v kontaktu s tím božským věděním, jsme zajedno s ním.
1: And it is few level of this bhajan.
2: Tento bhajan má několik úrovní.
1: First is just this physical.
2: První je jenom tato fyzická.
1: I sit near my Gurudev.
2: Sedím poblíž svého Gurudeva.
1: I have a darshan.
2: Mám jeho darshan.
1: It means contact eye to eye.
2: To znamená z očí do očí.
1: And I have touch with that limitless, with parabrahman.
2: A dotkl jsem se sem v kontaktu s tím neomezeným s parabrahmem.
1: That is physical, just like a bhakta, and also
2: fyzické,
1: like a gyani who know all this.
2: Jako bhakta, ale také jako gyani, který tomu rozumí.
1: Amazing bhajan.
2: Je to úžasný bhajan.
1: And we need only that bhav inside.
2: A my potřebujeme tuto bhava uvnitř.
1: What is in that bhajan?
2: Která je v tomto bhajanu.
1: And that is the aim.
2: A to je ten cíl.
1: Nothing more.
2: Nic víc.
1: That is all.
2: To je všechno.
1: Please.

0: जय श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: श्री कृष्ण भगवान की
1: जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय। हरि ओम। With this bhajan we will finish.
2: Tak s tímto bhajanem skončíme.
1: Because tomorrow we start 30 minutes earlier.
2: Protože zítra začínáme o 30 minut dříve.
1: But for us is nothing.
2: Ale
1: for us is nothing. This 30 minutes for us is nothing.
2: Ale pro nás to nic neznamená, těch 30 minut.
1: Yes.
2: Ano.
1: Because.
2: Protože.
1: We learn from Swamiji.
2: Se učíme od Swamijiho.
1: One hour of asanas.
2: Jedna hodina asan.
1: One hour of pranayama.
2: Jedna hodina pranayamy.
1: One hour of meditation.
2: Jedna hodina meditace.
1: Maybe one yoga nidra 45 minutes.
2: A možná 45 minut.
1: It is
2: yoga nidra.
1: More value than 8 hours of sleep.
2: To má větší hodnotu než 8 hodin spánku.
1: And I came to Swamiji and said, Swamiji, I want to practice this.
2: A já jsem šel za Swamiji a říkal jsem, tohle chci cvičit. A on mi dal prst oči a říkal, musíš spát.
1: Okay, but not 8 hours.
2: A já jsem říkal, ale ne 8 hodin.
1: Okay. Now we will sleep less, but we have practice.
2: Spát trochu míň, ale budem cvičit.
1: And we don't need so much sleep.
2: A nepotřebujeme tolik spánku.
1: As much sleep.
2: Čím víc spánku,
1: more and more and more.
2: Ten, když začnete s spánkem, tak pořád potřebujete víc a víc a víc.
1: Hari Om, good night, enjoy and see you tomorrow.
2: A uvidíme se zítra.
1: Hari Om, Sri Deep Nam Bhagwan, Ki Jai, Sri Alak Pujji Siddha Pit Param Para, Ki Jai. Bhagavan Vaishwana Swami Vyakramji Maharaj, Ki Jai.

0: Ramnavami is also like a Christmas.
1: Ramnavami je také jako Vánoce.
0: So every day is a festival.
1: Každý den je nějaký svátek.
0: Guru Nanak said.
1: Guru Nanak říkal.
0: Sada Diwali santke. For the saints, every day is Diwali.
1: Pro světce je každý den Diwali.
0: Satobar tehvar and every seven days of the week.
1: Všech těch sedm dní v týdnu.
0: Is a festival.
1: Každý den je svátek.
0: Every day is Diwali.
1: And
0: whole week is a festival.
1: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
0: For whom?
1: Pro koho?
0: Yogi practice.
1: Pro toho, kdo cvičí jogu.
0: So wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Many are traveling to India.
1: Mnoho z vás jede do Indie.
0: And I too. Tomorrow.
1: Já taky, zítra.
0: And I will come back soon.
1: Ale brzo se vrátím.
0: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
1: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
0: 5th of December.
1: 5. prosince.
0: It is in Vip.
1: Bude to ve Vipu.
0: So around 28th of November. November I will come.
1: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
0: And this evening will be no satsang in Vienna.
1: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
0: Because I also have to practice begin.
1: Protože musím začít cvičit.
0: Yeah. So see you when I come back.
1: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
0: And wish all the best and much love to the whole family.
1: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
0: all
1: celé
0: friends,
1: rodině, všem přátelům.
0: And always be happy.
1: A buďte vždycky šťastní.
0: Czechoslovakian butter is a very good.
1: Československé máslo je
0: and
1: velmi
0: bread,
1: dobré.
0: So good bread.
1: A máte tak dobrý chléb.
0: And I like it, you know. You see here?
1: Vidíte to tady?
0: This was my sandwich.
1: To byl můj sandwich.
0: I tell you my bad habits.
1: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
0: After all the programs.
1: Po veškerých programech.
0: Evening.
1: Večer.
0: 11 o'clock.
1: V 11 hodin.
0: Then we sat together.
1: Jsme si sedli společně.
0: Had stories.
1: Vyprávěli se příběhy.
0: And midnight was semester.
1: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
0: We were eating sandwich.
1: Dali jsme si sendviče.
0: Oh my God.
1: Bože.
0: Toast bread and butter.
1: No, opečený chléb.
0: And toast. I like

0: get Olomouc cheese.
1: A miluju olomoucké syrečky.
0: Really. So when I eat there one week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
1: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
0: One month in Vienna people can smell.
1: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
0: So we have a good food.
1: Měli jsme dobrou stravu.
0: Good nature.
1: Hezkou přírodu.
0: God gave everything.
1: Bůh nám všechno dal.
0: And we pray that in the whole world should be like that.
1: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
0: So eat good and practice good.
1: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
0: That's good.